0: Tak tohle byla další hezká česká písnička ve vysílání Radia Blaník. Do pohody dnešní noci s vámi je Vlasta Suk. A pojďme taky kouknout do minulosti. Jedna událost se odehrála právě 7. května v roce 2008. Ano, před 18 lety zahájil provoz Aquapark Aqua Palace Praha. Ano, slyšíte správně, už je to 18 let, kdy nás těší. A navíc skoro všichni, kdo jste tam byli, máte rádi divokou řeku. A dobrá zpráva pro vás je, že kolega Martin Císas vypátral, že už teče plným proudem, jak mu prozradila taky ředitelka Vladana Horáková.
1: Přesně tak. My jsme teďka už na krásné letní počasí otevřeli spodní část zahrady a to nejdůležitější, na co spousta návštěvníků čeká, je otevření divoké řeky, která je každý den v provozu.
0: A to je dobrá zpráva, tak vás tam samozřejmě s radostí zveme. Jinak všechny krajankovské reportáže najdete na našich internetových stránkách na adrese radioblaník.cz. Teď už do pohody dnešní noci další hezké české a Vlasta Suk vám přeje krásný poslech.

obrazy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo?

0: počasí.
1: Momentálně máme většinou oblačno a jen ojediněle se objevují přeháňky. Místy mohou také bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná. Nejprve jen výjimečně se objeví přeháňky. Během dne pak od západu už jen místy a ojediněle také bouřky. Později k večeru čekáme na jihozápadě ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou.

Krásný poslech nočního vysílání vám od mikrofonu Blaníku přeje Vlasta Suk. Máme nový den, je čtvrtek 7. května roku 2026, kdy svůj svátek slaví Stanislav, tak přeje na všechno nejlepší. 74. narozeniny má česká zpěvačka Jana Matysová, 58. česká herečka Tereza Brodská a 29. český zpěvák a herec Adam Mišík. No a v tento den, přesně před 7 lety, nás opustil český herec Václav Postránecký. Tak, já vám přeji krásný start dnešního dne. Užívejte si pohodovou noc ve společnosti českých písniček a samozřejmě Rádia Blaník. Tak tady hrajeme opět hezky česky.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme většinou oblačno a jen ojediněle se objevují přehánky, místy mohou také bouřky. Nejnižší noční teploty 12 až 8 stupňů. Čtvrteční obloha bude většinou oblačná, nejprve jen výjimečně se objeví přehánky. Během dne pak od západu už jen místy a ojediněle také bouřky. Později k večeru čekáme na jihozápadě ustávání srážek. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
3: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
2: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
3: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
4: Maxi Dotace.
5: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
6: Navštívte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Tak, je to totálka.
8: Kovošrot Lorenz. Ekologická likvidace vozidel. www.lorenz-kovo.cz.

0: Stále posloucháte Rádio Blaník i ve čtvrtek 7. května. Zdraví vás, Vlasta Suk. A teď pro vás mám pozvánku na sobotu a neděli, kdy si tady na Blaníku užijeme písničky bratrů Nedvědů. A nejenom to, budeme rozdávat vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků. Přihodíme, jak už jsem říkal, nejhezčí písničky nejenom bratrů Nedvědů, ale taky jejich synů Vojty a Honzy mladšího. Tak si to rozhodně nenechte ujít, protože to bude stát za to. Sobota a neděle tady na Blaníku Nedvědovy písničky. A teď už pro vás další pohodovky v 5 navíc jenom hezky česky s kolegou Martinem Zísařem. Tak se těšte.
1: Rádio Blaník. Hezky

0: očekávané události.
1: Krásné ráno. Je čtvrtek 7. května. Dnes má svátek Stanislav a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ve 4 odpoledne proběhne otevření nové interaktivní expozice s názvem Každá z nás měla v očích strach. Připomíná osudy žen vězněných v bývalém ženském koncentračním táboře ve Svatavě na Sokolovsku. V 5 odpoledne se můžou lidé těšit v galerii kulturního centra v České Třebové na zahájení výstavy výtvarné skupiny Maximilián Česká Třebová, nazvané Mezi řádky. Akce potrvá do konce května. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích hostí od 4. odpolední komentovanou prohlídku výstavy Josef Sudek a přátelé. Ústí nad Labem přivítá studentský majáles, a to v univerzitním kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. V Horácké galerii v Novém Městě na Moravě proběhne v 5 odpoledne slavnostní zahájení výstavy Dva póly života. V Brně začíná festival mladého divadla Plácek, potrvá do 9. května. A Muzeum a galerie v Prostějově otevře výstavu unikátního souboru krojovaných panenek. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: učí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com

0: Dobré ráno, hezký den, je čtvrtek 7. května, vy posloucháte Rádio Blaník. Tady u nás už poslední pracovní den, protože 3 dny volna jsou před námi. Ano, v České republice máme před sebou 3 volné dny, tak si je s námi užijte, stejně tak jako Českou hodinku. Začíná právě teď.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Ještě krátce o počasí. Dnešní den většinou oblačný až zatažený, lokálně s přeháňkami na severu a severozápadě četnějšími. Teploty přes den většinou do 20 stupňů, na Moravě a ve Slezsku to může být 19 až 23. Toliko počasí, hezké ranko.
1: Martin Císař
2: na rádiu Blaník.
0: Česká hodinka připravena, jenom hezky česky mezi 5. a 6. Tak na to pojďme. Užijte si to a poslouchejte dál Blaník.

0: Pěkné ráno, i dnes tedy ve čtvrtek posloucháte Rádio Blaník, tak ať se daří. Honza Riedl, dopravní expert Rádia Blaník, úterý pravidelně čtvrtá hodina odpolední, i tentokrát tu byl a mluvilo se o jednom odvozu.
1: Jenom za loňský rok jsme ze všech dálnic jsme odvezli, a teď poslouchejte dobře, 2600 tun nejrůznějšího odpadu. Před 5 lety to bylo o 500 tun méně, jo. Vozíme prakticky všechno, asi by vás ani nenapadlo, co všechno se tam dá najít. Normálně z dálnice běžně odvážíme stavební suť, použitej nábytek, křesla, židle, stoly, gauče, kusy kuchyňských linek, televize, starý počítače, ale pozor, jo, jako mezi pecky patří i takové věci, jako třeba jsme našli opravdu 10 bohužel už uhynulých exotických hadů v odložený krabici. Našli jsme dřevěnou latrínu a vrchol všeho byla úplně fungl nová výřivka. Fakt opravdu ještě se zárukou.
0: I tohle všechno se může tedy najít na českých dálnicích, na odpočívadlech a tak podobně. Tak děkujeme, to byl Honza Riedl. Zase příští úterý ve 4 odpoledne je tu pro vás. Skvělé ráno a my si dál pojďme hezky česky hrát.

0: Pohodové ráno a pohodové písničky, to je Ranní Blaník mezi 5. a 6. a také mezi 12. a 13. To vám taky hrajeme jenom hezky česky. Co dál tady u nás, za chvíli zprávy, informace o počasí a také gratulace. Je čtvrtek 7. května a slaví všichni Stanislavové. Tak pánové, všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
5: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
4: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
5: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
4: Maxi Dotace.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Už zase nejde internet.
10: Ta Wi-Fi je pomalá.
9: Ne.
11: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
10: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
10: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
11: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Haló, haló! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře. Až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz.
13: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
14: Blaník. Dobré ráno přeje Hanka Koterová. Českem se prohnaly silné bouřky. Nejsilnější večer bičovaly okolí Pardubic a Hradce Králové. A ve středočeském kraji u Slap se dokonce vyskytla výrazná supercela. Poslanci zrychleně schválili dílčí změnu stavebního zákona. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování o 1 rok, tedy do konce června příštího roku. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš kvůli suchu vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek a s tím související opatření. Ta jsou zatím vydána bez časového omezení. A čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 7 večer utkají s domácími Švédy. Tolik první dnešní souhrn zpráv a ještě přidám informace o počasí. Přes den bude většinou oblačno a postupně od západu se místy přidají přehánky, ojedinělé bouřky. V maximech dnes naměříme 21 stupňů, na severu a západě Čech jen kolem 15, na jihu Moravy bude až 23 a na horách nejvíc 8 stupňů. Tolik o počasí a pohodový čtvrtek přeje Hanka Koterová, Rádio Blaník.

0: Dobré ráno, hezký celý den, je čtvrtek, dneska už máme 7. května a vy jste si naladili Blaník, tak za to díky. Teď jedna poštovně blanická novinka, Konopiště má konečně svou poštovní známku. Více nám o ní prozradí Matyáš Vitík, tedy mluvčí České pošty.
1: Samostatná známka vychází v nákladu 400 000 kusů. Její cena je 31 korun a k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu.
0: Já už jen doplním, že jde o známku z edice Krásy naší vlasti a zachycuje východní stranu Konopiště, zasazenou do okolní nádherné krajiny. Tak zdravíme na zámek i do Podzámčí a my se tam 30. května na ještě zasazenou do okolní nádherné krajiny. Tak zdravíme na zámek i do Podzámčí a my se tam 30. května přijedeme podívat. Těšíme.

0: Každý všední den v 9 hodin dopoledne
1: na Blaníku.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
3: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
7: Tak děti, pojďte domů.
8: Ale my jsme doma tady.
9: A je nám tu dobře.
10: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegrii.

0: CZ.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Řevnicích na Praze Západ za 12 milionů 990 tisíc korun, nájemní dům v Domousnici na Mladoboleslavsku za 5 milionů 470 tisíc, rodinný dům v obci Domousnice za 5 milionů 470 tisíc, chata ve Čtyřkolech u Benešova za 6 milionů a byt 2KK v Pražském Kamíku za 6 milionů 699 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.

0: Vždycky jsem to já, stěžoval si Lili Burianda. Na Blaníku chvilku před 6 hodinou a třeba vám i tuhle písničku zaspívá 30. května na Blanickém konopišti. A kdo vám bude zpívat dneska po 6. hodině? Třeba Škvor.
1: Že věci některý jsou neměný.
0: Uslyšíte jeleny.
1: Dáš se tak, kterou cestou se dá.
0: A bude i Argema. Protože hezky česky to na Blaníku bude i po 6. ve čtvrtek 7. května, teď je 5.54.
2: Rádio Blaník.
3: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
4: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: V Lenner Motors slavíme 10 let a říkáme velké díky. Za to, že s námi jezdíte, jsme k jubileu připravili nejlepší ceny roku. Ať už hledáte novou Hyundai, Peugeot, MG nebo prověřenou ojetinu, u nás získáte víc. Ceny vozů máme na minimu a v servisu se o vaše auto postaráme od lakování až po myčku. Lenner Motors v Říčanech u Prahy. Přijeďte s námi oslavit 10 let na cestách.
6: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
3: Rádio Blaník. Počasí.
7: Krásné ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude jasná, bude i nadále slunečno, zafouká ale místy i slabý vítr. Nejvyšší teploty 13 stupňů, na jihu kraje do 17. Tolik o počasí a teď už je tu Hanka a s ní zprávy.
3: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
3: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
3: Právě Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Opozice zablokovala debatu o zadlužení Česka. Zlínský kraj trápí extrémní sucho. Vláda podpořila povinnou kastraci toulavých koček.
10: Rádio Blaník.
9: Dobré ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Opozice ve sněmovně zamezila schválení sporné novely upravující pravidla sestavování státního rozpočtu. K návrhu se poslanci vrátí příští středu. Do závěrečného schvalování se ale podařilo poslat zavedení předporodního rodičovského příspěvku. Ten by měl činit dvakrát 15 000 korun. Sucho se prohlubuje. Ve Zlínském kraji už do odvolání platí zákaz rozdělávání ohňů. Omezené je také používání pyrotechniky či provoz parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření. Dodržování zákazů kontrolují po celém kraji hasiči a hříšníky budou pokutovat. Vládní koalice chce zavést povinné kastrace toulavých koček. Organizovat a platit ze svého by je měly obce. Tyto ale odmítají. Na takovou finanční a administrativní zátěž nemají kapacity. Počet toulavých koček se napříč republikou odhaduje na 30 tisíc. A do Krkonoš se po víc než 300 letech vrátili medvědi hnědí. Díky projektu Medvědí stezka v Janských lázních si dvojice Michal a Alice pomalu zvyká na nový domov v horském lese. Pokračuje mluvčí stezky Zdeněk Pop.
11: Nejsou ve volné přírodě, ale v novém lesním výběhu přímo pod trasou stezky. Návštěvníci je tak mohou pozorovat z bezpečné výšky přímo z lávky mezi korunami stromů. Jejich výběh má přibližně 5400 metrů čtverečních a je zasazen přímo do krkonošského lesa. Medvědi tu tak mají přirozený terén, stromy, brlohy, vodní plochu, krmeliště i klidovou zónu.
9: A důležitou součástí péče o medvědy je pestrá a vyvážená strava. Většinu jídelníčku tak tvoří ovoce a zelenina. Tím zprávy končím a na Blaníku už startuje Dobré ráno s Petrem a Adel.
0: Já bych řekl, že hlavně medvědi Michal a Alice mají rozhodně lepší vyhlídky než toulavé kočky.
9: To je pravda.
10: Dobré ráno, Rádia Blaník.
12: S Petrem Slivou.
0: Tak vám přejeme taky jenom samé krásné, pozitivní a pohodové vyhlídky a budeme dělat všechno pro to, aby to dnešní ráno, to čtvrteční s datem 7. května, bylo co nejpohodovější. Bude hlavně o vašich dobrých zprávách, protože i dneska mezi 8. a 9. hodinou někoho z vás, autora, autorku dobré zprávy odměníme, tak nám je zase pište na 603-118-118, co vám v poslední době udělalo radost, jaká zpráva, co vás potěšilo, rozdělte se s ostatními. Třeba to vyjde a třeba vyjde účtenka, o ní to bude už za malou chvíli. Za minutu bude 6, dobré ráno.

0: Německý producent a zakladatel Boney M. Frank Farian si před lety vypůjčil jednu dětskou písničku a udělal z toho hit jako blázen. Právě jste ji slyšeli. Boney M. a Brown Girl in the Ring.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: Já už jsem na začátku hodiny něco naznačoval. I dneska se budou proplácet vaše účtenky jako každé všední ráno po 7 hodině. Těch všedních rán v tomto týdnu je o něco méně. Zase máme 4denní pracovní týden, takže dneska to bude na ten předtím prodlouženým víkendem poslední účtenka. Ale ještě nejdříve se vrátíme ke včerejšku, protože včera se proplácelo vyúčtování za vodu. 4754 korun, ale my to můžeme smáznout jedním pohybem ruky. Když mi teď řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
3: No a teď právě mi vypadlo to jméno. Petr, bráním se, bráním. Je to snad tím.
0: No jasně, a... no je... Já vám to opravím, je to trápím se, trápím a Petr spálený, ale mě to stačí jako
3: Petr
0: důkaz
3: spálený,
0: toho, že opravdu posloucháte.
3: Jo, já se taky trápím, super, hurá.
0: Nebudeme detailisti, i dneska po 7 hodině se někoho z vás zeptám, kdo právě na Blaníku dospíval, tak dobře poslouchejte a hlavně pošlete účtenku, teda účtenku pošlete taky, ale pošlete SMSku, do které napíšete, co chcete proplatit a kolik to stálo. Prostě přepište tu částku z té účtenky, připište jméno, příjmení a odkud jste a pošlete na 603 118 118. No a za hodinu se do toho dáme a když vám zavolám, tak hlavně buďte na příjmu. A tohle už Adam Ďurica a Emma Drobná, naše hriechy. Na Blaníku v 6 hodin a 7 minut.

0: Naše hriechy Adam Ďurica a Ema Drobná v dobrém ránu na Blaníku. Tak Českem včera prošla zvlněná studená fronta a u Slap se dokonce objevila první letošní supercela. Tak doufejme, že to dneska bude o poznání klidnější.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio Blaník.
2: Příjemné ráno, jak to bude dnes vypadat s počasím i o tom prodlouženém víkendu, tak to všechno probereme s Miladou Křížovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno i vám, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno. Na oboze je hodně oblačnosti, na některých místech je ale dokonce polojasno, jako například ve střední části Čech. Teploty jsou většinou mezi 9 až 13 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku jsou teploty dokonce i nad 15 stupňů. Prší jen ojediněle, a to na severozápadě a severu Čech.
2: Co nás čeká ve zbytku dne?
3: Dnes bude většinou oblačno. Nejprve ojedinělé přehánky, během dne postupně od západu místy a ojediněle se ještě mohou objevit i bouřky. Teploty ty dnes vystoupí na 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a západě Čech bude chladněji, kolem 15, naopak na jihu Moravy naměříme dnes až 23 stupňů. V 1000 metrech na horách budou teploty kolem 8, to bude v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na horách kolem 12 stupňů.
2: Ještě mi prozraďte, co nás čeká o tom prodlouženém víkendu.
3: V pátek bude ještě oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojedinělé ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojedinělé vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco tepleji, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24, no a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojediněle při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
2: Moc krát vám děkuju, mějte se krásně a naslyšenou.
3: Taky naslyšenou.
0: Tak to slyšíte, předpovědi počasí už se tleská. Life is life a Opus teď na Blaníku. Minutu před 6:45. Bude to klidnější a bude teplo. Dobré ráno.

0: je fajn. Na Blaníku jelen a všude zdejší, to si člověk říká taky, když, já nevím, nasedá do vlaku. A kdo někdy nadával na spožděný vlak na pražském hlavním nádraží, možná teď trošku změní názor. Pražské hlavní nádraží totiž patří mezi nejluxusnější nádraží na světě, takže když je spoždění, můžete si naopak dopřát o pár minut luxusu víc. Nová mezinárodní studie totiž zařadila pražský dopravní uzel na 12. místo světového žebříčku nejluxusnějších nádraží. Hodnotil se hlavně design, atmosféra, služby nebo celkový komfort pro cestující. Je fakt, že teda to pražské hlavní nádraží v posledních letech hodně ožilo a hodně se proměnilo. Na špici skončila nádraží ve Švýcarsku a v Japonsku. První bylo curišské Zürich Hauptbahnhof a pražský hlavák zaujal hlavně historickou fantovou budovou a kombinací secese s moderním zázením. A je to docela paradox. Místo, kolem kterého spousta lidí denně jenom proběhne na vlak, tak teď sbírá body za eleganci a styl. Tak to berte vlastně jako dobrou zprávu. A dneska čekáme i na ty vaše dobré zprávy na 600 318 118, protože po 8 se bude zase odměňovat. Za chvíli už pro změnu krátké zprávy. Teď je 6:21. Rádio Blaník.
1: Koncertů je mnoho. Konopiště jenom jedno.
2: Sobota 30. května. Více na stránkách
1: radioblaník.cz.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Víte na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
4: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
3: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
4: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
3: Maxi Dotace.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
7: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
8: Jízdy na bobové dráze.
6: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
8: Soutěže.
6: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
8: A koncert Tomáše Kluse.
6: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
8: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
6: nhr.cz.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
11: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
13: Rádio Blaník. Zprávy. Rádio
14: Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí a někteří se postupně vracejí na základny. Na místě zůstává 5 jednotek z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sjezd sudeto německého krajanského sdružení v Brně za šťastný a doufá, že akce nezatíží vztahy Česka s Německem. Konat se má od 22. do 25. května. Po víc než 10 letech se pro veřejnost otevřela Hartigovská zahrada Pražského hradu. Je součástí komplexu jižních zahrad a bude přístupná do konce října. Na výletní lodi na Kapverdách na jejíž palubě se několik lidí nakazilo hantavirem. Není podle dostupných informací žádný Čech. Potvrdila to hygienická služba České republiky. Tolik krátké zprávy a další už za půl hodiny.
15: Dobré ráno, Rádia Blaník.
16: No dobré ráno, dobré čtvrteční ráno vám s Adélkou přejeme. To čtvrteční ráno má datum 7. května, to je takovým neklamným důkazem toho, že zítra je 8. května a že nám začíná prodloužený víkend. Stanislavové dneska slaví svátek, ale pořád je to čtvrtek a ve čtvrtek vyráží za vámi náš krajánek. A kam to bude, to nám řekne on sám už za chvíli. Za 2 minuty bude 6:30.

0: Argema Jarošovský pivovar v dobrém ránu na Blaníku, tak to byla exkurze pivovaru a kam nás dneska pozve Krajánek?
1: Krajánek Rádia Blaník.
2: Krajánek Rádia Blaník.
0: Sice se dneska člověk cítí trošku, jako by byl pátek, to protože je před námi prodloužený víkend, ale faktem je, že pořád je čtvrtek a na tom se nic nemění. Stejně jako se nic nemění na tom, že i před prodlouženým víkendem vyráží do ulic Krajánek Rádia Blaník a dneska je tím Krajánkem Vlastík Suk. Vlastíku, ahoj, dobré ráno, tak kam to bude?
3: Dobré ráno, opět vás zdravím. Pokud máte rádi krokodýly, budu pro vás mít pozvánku do jižních Čech. V Protivíně se totiž nachází krokodýlí zoo. Já tam zajedu, vypátrám zajímavosti a s radostí se o ně podělím ve vysílání. Krátce po 14. hodině. No a pak se opět přesunu na Vysočinu. Už jsme o tom mluvili v úterý, že se zde schyluje k pokusu o překonání rekordu s názvem Vrátíme zvratku do pramene. Takže pochopitelně vás pozvu na sobotu a zjistím podrobnosti. Budu se těšit a vám přeju krásné ráno.
0: No, my se taky těšíme, taky ti přejeme krásné ráno, šťastnou cestu ti přejeme a hlavně pozdravuj v Protivíně a na Vysočině a v pořádku se vrať. Tak to byl Krajánek Rádia Blaník a tohle už jsou Queeni 2 minuty po půl sedmé. Dobré ráno s Blaníkem.

0: Aďat kapibar najednou. A to je největší vrch v historii tamního chovu těch roztomile vyhlížejících obřích morčat. Mládě číslo 7 prý chovatele objevili až dodatečně, ale je v pořádku. Malé kapibary jsou od narození překvapivě samostatné, hned vidí a chodí a zatím jsou ale pořád závislé hlavně na mateřském mléce. Tak to je jedna dobrá zpráva. A teď mě Adel přebíjí nějakou další dobrou zprávou, třeba nějakou od našich posluchačů.
1: Tak já se o to pokusím, nicméně ty kapibary jsou fakt roztomilí. Přišel nám tady jedna anonymní zpráva, měl jsem radost z toho, že jsem se ráno vzbudil zas jeden den přede mnou.
0: No výborně, to je kolikrát ta vůbec nejlepší zpráva.
1: Dobrý den, milý Blaňčku, se ženou se těšíme z maličkostí, třeba že se na nás naše malá, skoro čtyřměsíční dcerka usměje, z toho, jaké dělá pokroky a tak dále. Včera nás potěšilo, že se dnes nebo zítra na nás přijedou podívat teta se strejdou. Myslíme si, že by se lidé měli těšit z maličkostí, protože když se to sečte, tak to je velká radost.
0: No je, děkujeme za tuhletu zprávu. Přidej tam ještě třeba zprávu o počasí, Adel.
1: Dnes nás čeká den, který bude o něco klidnější než ten včerejší. Většinou tady stále bude oblačno, nicméně přehánky se objeví jen výjimečně. Od západu se ty přehánky budou objevovat častěji a bouřky se dnes objeví už jen ojediněle. Nejvyšší denní teploty 17 až 21, na severu a na západě Čech bude okolo 15, naopak na jihu Moravy tady bude tepleji okolo 23 stupňů Celsia.
0: No a když se ještě vrátím k těm dobrým zprávám, ty nám pište na 6 300 18 18, protože po 8 hodině zase někoho odměníme. Na kapibary můžete vyrazit do pražské zoo, už jsou tam dokonce i vidění normálně ve výběhu. A kam můžete, nebo na co můžete vyrazit na Vysočině, tak o tom bude řeč už za chvíli. Teď je 6:41.

0: vždycky si věděli rady.
1: Kdo ti něžně první pár pod obouval?
0: Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat. Na Blaníku budeme celou tuto neděli hrát ty nejhezčí české písničky věnované mami.

0: od Florea.cz. Den matek na rádiu Blaník.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.

0: 59.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za

0: 8,90 a Prosecco Frizzante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
2: Stavební Nedek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.

0: Má dívka N a Pavel Bobek na Blaníku.
1: Rádio Blaník.
2: Pohodové ráno.
0: Kapibary jsou k vidění v pražské zoo, ale sliboval jsem taky pozvánku na Vysočinu, což takhle den otevřených mlýnů. Magda Křivanová ze Skanzenu na Veselém kopci vám řekne víc.
3: Koná se v rámci vlastně celostátního projektu, kdy se otevírají mlýny nejen v muzeích, ale i soukromé, řada dalších objektů. A my jsme připravili na celý den samozřejmě program, takže se bude odehrávat nejenom ve vodním obilním mlýně, který bude v chodu, kde se bude mlít pšenice a křesat měcí kameny. A se mlýnem samozřejmě souvisí moučné pokrmy, takže bude připravena ochutnávka i prodej řady sladkých i slaných moučných pokrmů. A co je třeba dodat, v letošním roce opět budeme spolupracovat s českým pivovarem, Černokosteleckým pivovarem a zároveň Národním muzeem pivovarnictví, který tam bude představovat svoje řemeslná piva. Bude to jednak formou ochutnávek přímo na místě, anebo si je návštěvníci mohou zakoupit i sebou.
0: Tak den otevřených mlýnů na Veselém kopci, to je docela fajn, mě tam zaujala teda ta pivní vložka a je fajn, když k tomu bude taky co zakousnout. Alvaro Soler a Sofia teď na Blaníku, 6.50.

0: Sofia. Alvaro Soler a Sofia na Blaníku chvilku před 7 hodinou a Hanka Zagorová po 7. Marie od Lucie. Marie, jsi jako vítřík do ticha. A ještě několik ženských jmen bych tady měl, nebo holčičích, protože budou holky z naší školky. Hezky česky na Blaníku i po 7, teď je 6.53. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. www.radioblanik.cz.
2: Otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
5: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Poctivá chuť, která spojuje generace. Pivovar Sviany. Tradiční nepasterované pivo. www.pivovarsviany.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude i nadále slunečno. Během odpoledne čekáme i přechodně mírný vítr. Nejvyšší teploty od 13 stupňů, na jihu pak do 17. Tolik o počasí a teď už je tu doprava.
1: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
7: Pozor si dejte na dálnici D1 na 54. kilometru ve směru na Prahu, kde stojí u Krajnice porouchané auto. Při projíždění dejte raději nohu z plynu. Další komplikace vás čekají na Kladensku na výjezdu z Královic po silnici 3. třídy směrem na Trpomněchy. Tady narazilo osobní auto do stromu. Nehodu už vyšetřují policisté. Projedete tu jedním pruhem. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi Hanka Kuterová.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
8: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Sněmovna schválila malou novelu stavebního zákona. Prezident se zítra potkává s premiérem. Školky v Jablonci přijímají i dvouleté děti.
10: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Poslanci schválili roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Důvodem je podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové nutná úprava databáze kvůli novele stavebního zákona.
11: Tento krok je nezbytný i z pohledu zajištění procesní bezpečnosti pořizování změny číslo 2 územního rozvojového plánu, který má vymezit akcelerační oblasti pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
10: Odklad o jeden rok, tedy do konce června příštího roku, teď musí ještě schválit Senát. Napětí mezi vládou a Petrem Pavlem kvůli účasti na summitu NATO graduje. Zítra o tom bude hlava státu jednat s premiérem Andrejem Babišem. Hrad nově zvažuje i možnost podat kompetenční žalobu. Rozhodnutí ústavního soudu by pak prezidentovi mohlo uvolnit ruce v plánování zahraničních cest. Mateřské školy v Jablonci nad Nisou mají po zápisech ještě volná místa. Přijmout tak můžou i dvouleté děti. Pokud tedy rodiče zvažují jejich přihlášení, neměli by váhat. Místa se rychle plní a přihlásit je možné také dítě, které dosáhne 2 let do konce letních prázdnin. Do lotyšského vzdušného prostoru podle tamní armády vletěly 2 neznámé drony směrem z Ruska a zřítily se. Na místo dopadů dorazily jednotky bezpečnostních sil, policie a hasiči. Ve 3 regionech Lotyšska úřady proto vydali varování a vyzvali obyvatele, aby nevycházeli. Tolik zprávy a na Blaníku už pokračuje naše ranní dvojice Petr a Adel.
12: Jinak to se tak často nevidí, že by někde v mateřské škole bylo místo, že jo?
10: Přesně tak, a navíc pro dvouleté prcky.
12: Navíc pro dvouleté prcky, já bych to považoval jako dobrou zprávu.
13: Dobré ráno, Rádia Blaník. S Petrem Svívou.
12: Tak to byla další dobrá zpráva od nás pro vás a teď ty vaše dobré zprávy od vás pro nás. Rozdělte se o ně, pište nám je na 6318. To je to stejné číslo, na které píšete taky účtenky. No a těch se bude týkat ta další dobrá zpráva, protože zase někomu z vás dneska účtenku proplatíme. Adel, hlášení.
14: No máme účtenek víc než dost.
12: Tak se do toho pustíme už za malou chvíli. Teď Hanka Zagorová a spěchám. Za minutou bude 7.

0: Tak tohle byla Na blaníku Lucie a Marie. Já vím, zní to trošku zmatečně, tak Lucie je kapela a Marie je název písničky.
1: Petr platí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
0: A když nám za chvíli jedno z toho řeknete, tak to bude úplně v pořádku, protože dneska se opět proplácejí účtenky. Naposledy v tomto týdnu máme tady zkrácený pracovní týden. Pojďme si to zhrnout, co všechno už jsme proplatili.
3: V pondělí jsme proplatili tábor pro syna, v úterý to byla dentální hygiena, no a včera ve středu vyúčtování za vodu za 4754 korun.
0: No a dneska ve čtvrtek 7. května to završíme tou čtvrtou účtenkou a jestli pak my už víme, co budeme proplácet.
3: No samozřejmě, jsme připraveni.
0: No nejsme, ty to víš, já to nevím teda, tak mi to pošli taky. Dobře, už to mám, pojďme se do toho pustit. Tak nejdříve atmosféra. No a teď to telefonní číslo a ten telefon, tak komu pak dneska voláme? Poslali jste soutěžní SMS-ku, no tak to budete třeba vy, tak dívejte se na telefon, jo, schválně, jestli se teď rozsvítí. Tak podle vytáčení jste to asi nepoznali, jestli jste to vy, ale teď už byste to mohli vědět. Protože u někoho to teď zvoní.
4: Já vás zdravím, Karel Zežace.
0: Dobrý den, dobré ráno, tady Rádio Blaník, Petr Slíva, Adéla Zahradníčková. Karle ze Žadce, poslal jste nám soutěžní SMS-ku do Blaníku.
4: Ano, poslal.
0: Takže nevoláme jenom tak mimo děk někomu někam. Víte o tom?
4: Vím o tom. A děkuju za zavolání, udělali jste mi radost.
0: No, ještě nic nemáte, ale jsme rádi, že už jenom tím telefonátem jsme udělali radost. Adel, co proplácíme?
3: Dnes bychom měli proplatit zahradní křeslo za 2997 korun.
0: Zahradní houpací křeslo dokonce, je to tak?
4: Ano, to je pro manželku, ta určitě bude ráda taky.
0: Jo, ona to ještě neviděla.
4: Je to překvapení.
0: A nedělá se jí špatně při houpání?
4: Určitě ne, ráda se houpe.
0: Ráda se houpe. Takže jste bez oběda, manželka se bude houpat.
4: asi jo.
0: No, možná jste to křeslo měl zadarmo, teda teď budete mít radost podruhé, když nám ještě řeknete, kdo dospíval na blaníku.
4: Tak, byla to skupina Lucie a písnička Marie.
0: A je to tak.
4: Paráda.
0: Tak, téměř 3000 posíláme do Žadce.
4: Děkuju.
0: Pozdravujte manželku. Mimochodem, jak jste na tom s chmelem, bude?
4: Určitě. Teďka tady bude Chmelfest, takže těšíme se, takže úplně paráda.
0: No, výborně. Takže krásný den do Žadce, zůstaňte nám na lince a naslyšenou.
4: Ano, děkuju moc, díky, naschle.
2: Petr platí vaše účty.
1: Každé všední ráno na Blaníku.
5: I'm nothing special, in fact,

0: Music a ABBA na Blaníku. A před chvílí poslední účtenka tohoto týdne. Teď budete mít radost podruhé, když nám ještě řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
1: Tak byla to skupina Lucie a písnička Marie.
0: A je to tak.
1: Paráda.
0: Tak téměř 3000 posíláme do Žatce.
1: Děkuju.
0: Pozdravujte manželku. A Karlovi do Žatce jsme proplatili houpací křeslo pro manželku. Teď si dáme 3 dny pauzu, protože bude ten prodloužený víkend a v pondělí zase na značkách, protože po 7. hodině budeme opět proplácet vaše účtenky. Tak pište, posílejte na 6 318 18. No a teď ten prodloužený víkend.
2: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Bude to taky výhra nebo ne?
3: No tak začneme tím dneškem. Dnes nás čeká den, který bude o něco klidnější než ten včerejší, nicméně ho bude trošku kopírovat. Čeká nás oblačná obloha po většinu dne. Nejdřív budou přehánky jen výjimečně, postupně se ale od západu přidají četnější přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty v maximech 21 na severu a na západě Čech okolo 15 a na jihu Moravy až 23. No a jak to bude vypadat o tom prodlouženém víkendu, tak to neprozradím já, ale Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: V pátek bude ještě oblačno až polojasno. Přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojediněle ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco tepleji, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24. No a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojediněle při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
0: Tak co, vyjde to nebo ne? Kdo si počká, ten se dočká? Je to o hvězdách, jak by zaspíval Paulo Habera.
5: Je to

0: Standa Hložek, Petr Kotvalda, holky z naší školky na Blaníku. Prodloužený víkend před námi a pokud byste chtěli něco Majdalence a Polence s Veronikou a taky Věrce, Zdeňce, Majce, Lence s Monikou uvařit, tak to, abyste si na to nakoupili dneska, protože 8. květen je ten zavírací den na rozdíl od 1. máje. Týká se to všech prodejen nad 200 metrů čtverečních, tedy většiny supermarketů a nákupních center. Nakoupíte ale v menších obchodech, na benzínkách, v lékárnách nebo třeba na nádražích a na letištích. Některé služby mohou fungovat v omezeném režimu, třeba rozvozy nákupu, ale jak jsem říkal, v nejhorším, když něco pochybí, tak v oblíbené večerce pravděpodobně nakoupíte. Za chvíli už krátké zprávy, za 8 minut bude 7:30. Radio Blaník.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
1: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
4: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hermann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
6: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
7: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bila byl, CZ.
9: Křížovky si koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
13: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koně, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
14: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
16: Blaník za volantem.
17: Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D1 na 54. kilometru ve směru na Prahu stojí u krajnice porouchané auto. Dávejte si tady pozor. A na příjezdu do Benešova od Prahy na silnici 1/3 blokuje provoz porouchané auto. Kolona má zhruba 2 kilometry. Tolik dopravní servis. A teď už jsou na řadě další krátké zprávy a s nimi Hanka Koterová.
16: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
18: Aktuální přehled každý den.
16: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
19: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku ze 3. na 2. V oblasti zůstávají a chystají se požářiště předat správě Národního parku. Premiér Andrej Babiš zítra v Kramářově vile přijme belgického předsedu vlády. Jednat budou o rozvoji hospodářských vztahů, obranné spolupráci a energetické bezpečnosti. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a jejího vlivu na životní prostředí. Začíná tak 30-denní lhůta pro zasílání připomínek. A v Příbrami skončila oprava Svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Ode dneška tak na Svatou horu opět jezdí autobusy městské hromadné dopravy. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
20: Dobré ráno, Rádia Blaník.
21: A nejenom k písničkám, protože včera jsme tady měli zase hosta, Pepa tady měl svého parťáka, který s těmi písničkami má hodně společného, tak se k tomu vrátíme už za pár minut. Teď jsou 2 minuty před 7:30. Dobré čtvrteční ráno.

0: po uši.
1: Marek Ztracený a moje milá, ten, který vám teď dospíval z Blaníku, bude v srpnu zpívat na Pražské Letné, ale včera k vám mluvil z rádia.
2: Dobré ráno, Radio Blaník.
1: Z Blaníku, protože Marek byl včerejším Pepovým parťákem. A došlo i na to, jak reaguje na to, když se Marek slyší v rádiu.
3: Co by se trochu vyhýbal, se musím přiznat, ano.
4: No, tak někdy to neposloucháš tak... rádio v tom případě.
3: Poslouchám, mimochodem Blaník taky rád.
4: A přepínáš, když jsi tam ty.
3: Ne, to zase ne. Tak, abych řekl pravdu, občas se mám plný zuby.
4: Jo.
3: Když třeba jedeš turné a opravdu se slyšíš každý den a chodíš na ty rádia tak, a tak to už někdy si říkám, to já normálně se nemůžu ani slyšet, to je něco hroznýho. Ale to mě vždycky naštěstí přejde a pak už se zase sám ze sebou smířím.
1: Marek Ztracený byl včerejším ranním hostem. Ranním hostem. Je prostě ráno, no, Pepovým parťákem v odpoledním vysílání po 16. hodině. Celé povídání budete moci brzy nejenom slyšet, ale i vidět opět na našem webu radioblaník.cz a na našem YouTubeovém kanálu. A teď už na Zareti a Dream On na Blaníku. Ano, teď je ráno, čtvrteční ráno s datem 7. května. 3 minuty po půl osmé.

Ok, já mám ráda na Blaníku. Úsměv a dobrá nálada prodlužují život a působí proti nemocem. To jsem si nevymyslel, to je mnohokrát potvrzeno, že kdo se usmívá, tak je zdravější a dobrou náladu dělá nemocem. Dobrou náladu dělají dobré zprávy a těch máme zase plnou naši SMS bránu.

0: Dám zprávu od Mirka. Včera mě potěšilo, že mi vrátili peníze za důchod.
1: No, to se taky hodí, děkujeme.
0: A přidám ještě Jitku z Lukavice. Dobré ráno, já dnes dostala dobrou zprávu hned po ránu, když jsem přišla do práce, schválili mi na zítra dovolenou.
1: No, výborně, gratulujeme, užijte si ji, pište nám dál na 600 318 118. I dneska pro vás máme balíček věcí z našeho e-shopu, povinná výbava každého skalního posluchače v Laníku. Za hodinu jim někoho z vás odměníme. Teď vás ještě odměníme informací o počasí.
0: Dnes nás čeká většinou oblačná obloha, výjimečně se objeví teď po ránu přehánky, během dne těch přeháněk může přibývat a ojediněle se objeví i bouřky, hlavně tedy od západu. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 na severu a na západě Čech okolo 15, na jihu Moravy tady bude naopak tepleji, tady bude až 23 stupňů Celsia.
1: No a blíží se nám taky Den matek a budeme ho slavit i na Blaníku, tak více za chvíli.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind, čokoládové pralinky Lindor 200 gramů.

0: Kaufland.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Stavebniny Deck přináší mega akci. 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
11: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od obědu.

0: Václav Neckář a Máma na Blaníku. Tahle písnička teď nezněla jenom tak zbůh darma, protože je to jedna z písniček, které uslyšíte i v neděli, kdy budeme na Blaníku hrát maminkám ke dni matek. A navíc jedné mamince pošleme tu nejhezčí kytici jejího života, obří puget od Florea.cz, a možná to bude zrovna ta právě, možná to bude právě ta vaše maminka. Tak až pojedete někam na výlet, tak nezapomeňte si pustit Blaník. A počasí výletům bude přát. Už jsme vás pozvali do pražské zoo, na Veselý kopec na Vysočině, na Den otevřených mlýnů. Kam se dá ještě, Adel, vyrazit?
1: Třeba na Staré Hrady. Tady nás čeká právě oslava Mezinárodního dne žen, ale stylově. Návštěvníky to potěší pohádkové prohlídky hradu a zámku, setkání s pohádkovými bytostmi a speciální dárek tady právě dostane každá žena a dívka, která sem dorazí.
0: Počkej, Mezinárodního dne žen, ten byl 8. března, to mají takhle jako posunuté.
1: No, ono to pravděpodobně bude spojené
0: s dnem maminek,
1: ale nicméně tady dostane i dárek každá žena a dívka.
0: Výborně, co tam máš ještě?
1: Potom vás pozvu na slavnosti perníku, tak ano. Ty snad nemají pevné datum, doufám. Ty se oslaví na Pardubickém zámku a akce nabídne jarmark s perníkem, medem a lidovými výrobky, pohádkové vystoupení i kreativní dílny a malí návštěvníci si tady budou moci ozdobit dokonce vlastní perníček.
0: Tak to je i pro tatínky.
1: To, ano, jo.
0: A co ještě?
1: Určitě. Potom tady ještě se vás pozvu na slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Mariánských lázních. Tady se bude svítit minerální prameny, proběhne tady historický průvod v dobových kostýmech, koncerty klasické i moderní hudby nebo řemeslný jarmark.
0: Tak něco pro šviháky lázeňské. Hlavně si ten prodloužený víkend užijte. A tohle už je Shakira na Blaníku. Whenever, whatever. 7.50.

0: Whatever, whatever. Shakira na Blaníku. A po 8. hodině už otevřeme dnešní šťastnou hodinku. A v ní speciálně vybrané kousky. Normálně máme šťastnou hodinku v pátek, ale protože tento týden je pátek zase ve čtvrtek, tak si uděláme šťastnou hodinku. Dneska bude se odměňovat, budou se odměňovat vaše dobré zprávy a k tomu vám budou hrát činasky. Michal David. A taky Jan Sáhara Hedle s Bárou Basikovou. A bude toho mnohem víc. A taky nás čeká pravidelný ranní host na telefonu. Teď je 7.53.
1: Rádio Blaník. Rádio Blaník. I teď je ten správný čas pro pohodové rádio, pro váš pohodový den. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník. Dobré ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní den bude i nadále slunečný, během odpoledne ale bude foukat přechodně mírný vítr. Teploměry vyšplhají ke 13 až 17 stupňům. Tolik o počasí a teď už jsou tu informace ze silnic.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
2: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
7: Na dálnici D4 na 58. a půltém kilometru směrem od Písku na Prahu stojí u krajnice porouchané osobní auto. Místem projíždějte se zvýšenou opatrností. A na příjezdu do Benešova od Prahy na silnici 1/3 blokuje provoz porouchané auto. Kolona má už zhruba 2 kilometry, počítejte proto s menším zdržením. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi kolegyně Hanka Koterová.
8: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
2: Stručně, jasně, přehledně.
9: Plánovaný sjezd sudetských Němců čelí kritice. Prezidentský pár se chystá na návštěvu Estonska. Prodloužený víkend v Praze zkomplikuje výlu kametra.
7: Blaník. Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Český premiér proto potvrdil, že za vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou pojedou na návštěvu Estonska. Na konci května tak spolu s estonským prezidentem zahájí Estonsko-české podnikatelské fórum a vystoupí na mezinárodní konferenci ke kybernetické bezpečnosti. Letos už hlava státu z pobaltských zemí navštívila Litvu a Lotyšsko. Na prodloužený víkend si Praha naplánovala výluku metra. Linka C kvůli opravě trati od zítřka do neděle pojede omezeně. Obousměrně se uzavře úsek od stanice Kobylisy až po Pražského povstání. A jak v takovém případě cestovat, poradí mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
10: Cestující mohou využít zavedenou tramvajovou linku číslo 36. Spojení mezi stanicemi nádraží Holešovice a Kobylisy zajišťuje kromě zavedené tramvajové linky 36 i pravidelné zastavena tramvajová linka číslo 17.
7: A k využití bude také autobusová linka XC. Armáda začíná projektovat úpravy areálu letiště v Líních u Plzně. Využívat ho budou vojáci, kteří už mají hotovou studii pro základnu aktivních záloh, podporu aliančních sil a jako rezervu pro případné krize. Kompletní projekt bude hotový příští rok. Tolik zprávy a u mikrofonu už je zase Petr Slíva.
11: Na rádiu Blaník.
0: A s Adel vám přejeme dobré ráno a rovnou rozehráváme dnešní šťastnou hodinku, hodinku naplněnou takzvanými dobronáladovkami, speciálním výběrem písniček, které vám servírujeme vždycky v pátek mezi 8 a 9 hodinou, ale protože tady máme další zkrácený pracovní týden, tak pátek vlastně máme už dneska ve čtvrtek 7. května. Tak dobré ráno, čekáme na vaše dobré zprávy, pište nám je dál na 600 318 118 a v průběhu této hodině zase autora, nebo jednoho autora, nebo jednu autorku odměníme balíčkem z našeho e-shopu a za chvíli tady bude pravidelný ranní host na telefonu. Teď už činasky a slovenský klín. Za minutu a půl bude 8.

0: Everybody's Rocking a Bernie Paul v dobrém ránu na Blaníku a tady už je dnešní ranní host.
1: Ranní host Radio Blaník.
2: No a dneska ráno si budu povídat s člověkem, se kterým jsem si vlastně naživo povídal i tady u nás přímo v našem studiu celkem nedávno. Na lince je totiž Honza Nedvěd mladší. Honzo, ahoj.
3: Ahoj, co je krásný ráno a bylo to strašně příjemný minule, tak na to vzpomínám.
2: Já jsem si tak strašně rád s vámi zaspíval ty stánky. Víš, jaký to mělo ohlas na těch sociálních sítích?
3: Já jsem to viděl až neuvěřitelně, jak je strašně dojímavý. Já jsem to konzultoval i s tátou a říkal, že je strašně hezký, že tolik lidí ještě s tou českou písničkou, která má v sobě obsah, myslí vážně, a to je velká odměna i pro něj, že ty lidi to stále poslouchají a naopak mám pocit, že to má dynamický vzrůst.
2: No, my si teď povídáme z jednoho prostého důvodu, protože Blaník je hrdým partnerem takového, já nevím, jestli to je putovní festival, v každém případě se jmenuje Nedvědi u stánků.
3: To není jenom nějaký osobní jakoby projev, že se chceme nějaký sluze zviditelnit. Tam jde o to, že chceme tu českou písničku, jak jsem o tom minule předtím mluvil, povznést. To znamená, bude tam s náma Kamelot, který taky říká, je potřeba prostě šířit tu pozitivní energii v těch písničkách. Budou to s náma Fešáci, který dlouholeté spolupracovali s Petrem Novotným, s tátou a se Strejdou. Takže to bude taková jako podsta nejenom těm tátům, tím 80-letnímu tátovi Honzovi Nedvědovi, ale zároveň podstatý český písně, že žije a že jsme za to šťastní a že budeme šířit, kudy to jen půjde.
2: Honzo, ty tam budeš zpívat s Vojtou,
3: ano.
2: Synem Františka, tvým bratrancem, budeš tam s příbuznými, tam vlastně hrajete taky oba.
3: Ano, přesně tak.
2: Jaké písničky od tátů tam zazní?
3: Já mám pocit, že my tam musíme dát opravdu všechno. Já jsem tvrdil, že by tam mělo být od A až do Z, což znamená, že tam budou 70, 80, možná zahrajeme i dvě, které lidi téměř neznají, aby věděli, co táta tenkrát psal. Za krásně naivní texty, on tomu krásně věřil, ale ono, když si to člověk probídne do té dnešní doby, tak mám pocit, že to psal tak nadčasově, jako kdyby to psal dneska. Už když si zaspíváte stánky, u stánku na levnou krásu postávají a smějou se času. Tam je všechno. A v té dnešní době to možná platí dvojnásob. Čili zazní písničky jak táty, tak naše příbuzný, která slavila 30 let. Tak tam každý z Vojtou představíme nový album a nový písnička, aby věděli, že nebudeme zpívat furt jenom stánky a ruži z papíru dokola. Ale na těch koncertech musíme dávat, že ty no, posluchači by nám to neodpustili.
2: Máš v hlavě zastávky toho vašeho turné?
3: Mám, je to určitě, je to Ostrava, to je 23.5., to je teďka, pak je Ústí nad Labem, pak je Mikulov a pak je Slavkov u Brna. A pak samozřejmě já dělám, to je velká ta podstata, to chci říct zložitou, dělám tu Lucernu 25.11. Už je tam skoro 60-70% vyprodat, to je strašnou radost. A tam budou ty žijící legendy, Jirka Tichota, zakládající člen Spirituálu, Zdenka Tichota a Petr Kocman. Vytvoříme aspoň na jeden večer 3-4 písničky od Spirituál Quintetu a 3-4 písničky ve zpěv Zdenka od Brontosauru, aby si lidi zavzpomínali na to, jak to dřív bylo svým způsobem hezký.
2: Já už úplně slyším Mlýnský kámen.
3: Ano, přesně tak. A za svou pravdou stát a starý příběh.
2: Přesně tak, to tam musí být. Starý příběh zpívá táta, že jo?
3: No táta, je krásný, je to někdo na YouTube a vždycky zapomněl v první slovce text.
2: Ano.
3: Jakoby se kedy opakovali, občas ho tam taky přirozeně zapomenu, no, ale prostě kedy se nezapsou.
2: Prosím tě, Honzo, já se ptám každého v tomhletom ranním telefonátu. Slyšel jsi v poslední době nějakou dobrou zprávu, která tě potěšila?
3: Ne, velmi, já jsem potěšen z toho, že táta je zdravý, že mu nic není, že mentálně v pořádku, jenom je mu 80 let a to prostě samozřejmě obsahuje spoustu problémů s tou dopravou a na koncerty a tak dále. Takže pro mě je fakt nejdůležitější to, že táta je zdravý, máma je zdravá, náš pes Vlk je zdravý, moje žena. A to je pro mě nejvíce. Já fakt nic k životu nepotřebuji. Trochu toho jídla, ale to si člověk někde natrhá.
2: Tak hodně zdraví i tobě a hlavně zlomte vás. Ahoj.
3: Děkuju, ahoj, děj se.
1: Ranní host Rádia Blaník.
0: Honza Nedvěd mladší byl dnešním ranním hostem na telefonu. K tomu připomínám, že nás čeká víkend s Nedvědy, kdy můžete ve vysílání vyhrávat vstupenky právě na Nedvědy u stánku. A tenhle ten rozhovor s Honzou Nedvědem mladším ve videopodobě najdete za chvíli taky na mém instagramovém účtu Petr Slíva Official. Oficiál. A teď už Honza Nedvěd mladší a jeho příbuzní a panenka v trávě, tak se jmenuje ta písnička, kterou teď z Blaníku uslyšíte v 8 hodin a 10 minut.

0: Honza Nedvěd mladší a příbuzní a panenka v trávě. V dobrém ránu na Blaníku Honza Nedvěd mladší byl dnešním ranním hostem na telefonu. Tak schválně, už jste zazimovali bundy a vytáhli kraťasy. Počasí v květnu si s námi totiž ještě trošku pohraje, hodit se bude obojí. Ale pozor, i takzvaní ledoví muži letos podle všeho nepřinesou žádnou velkou zimu. A důkazem bude i to víkendové počasí. Konec konců už i to dnešní.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Tak jak to bude, Adel?
2: Dnes nás čeká den, který bude o něco chladnější než ty předchozí, nicméně stále to nebude žádná velká výjimka. Květnová bude 17 až 21 stupňů Celsia, na severu a na západě tady teploty nepřesáhnou 15 stupňů a na jihu Moravy bude až 23. Jinak dnes bude většinou oblačno, po ránu se objeví přehánky jen výjimečně, během dne se budou objevovat četněji a ojediněle se můžou objevit i bouřky. No a jak to bude na ten prodloužený víkend, tak to ví Milada Křížová z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: V pátek bude ještě oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, častěji budou na horách na severu. Teploty budou po ránu kolem 8 stupňů Celsia, přes den vystoupí na 15 až 19, na jihu Moravy naměříme kolem 21 stupňů. V sobotu už očekáváme slunečné počasí, ojediněle ranní mlhy, odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky. Ráno bude chladnější, 8 až 3 stupně Celsia, v údolích to může být až 1 stupeň Celsia, odpoledne už ale o něco tepleji, 18 až 22 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 24. No a potom v neděli očekáváme slunečné počasí a opět se můžou ojediněle při zvětšené oblačnosti vyskytnout přehánky a bouřky. Potom ale později odpoledne a večer bude od jeho západu přibývat oblačnosti. Teploty 8 až 4 stupně Celsia, odpolední teploty 20 až 25 a na jihu Moravy v neděli naměříme až 27 stupňů.
0: Prostě si užijte ten prodloužený víkend. Teď je 8:15, tady je Michal Davida, non stop.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift ve šťastné hodince na Blaníku. Už se to blíží, za pár minut budeme odměňovat, ale teď si ještě dáme pár dobrých zpráv. Já mám chuť na nějakou dobrou zprávu.
1: Já ti nějakou dám.
0: Tak jo, pojď.
1: Napsala nám třeba Jana z Kožlí u Letče nad Sázavou. Dobrá zpráva je, že v naší vesnici otevřeli úplně novou budovu, kde už přijímají malé děti do dětské skupinky Kozlík. Je to vlastně takový dárek pro maminky malých dětiček, mohou si trochu oddechnout od dětí i jiné dny, nejen o svátku matek.
0: Bodeť by ne, tak ať se vám to tam podaří.
1: Přidám SMSku od Ládi, ten nám napsal, mě nejvíc dneska potěšilo 7 kapibar.
0: Jo, kapibary mě taky potěšili, které se narodili v pražské zoo. Děkujeme, chápu.
1: A potom přidám ještě Ivu z Plzně. Ta napsala, dobrá zpráva pro mě je, že se mi vrátila v pořádku dcera, která si šla poutní cestu z Porta do Santiago de Compostela, ušla cca 320 kilometrů.
0: No zaplať pánbu, tak to bude plno zážitku, bude vyprávět určitě. Před chvílí dorazila ještě jedna zpráva, hezký den Adelko a Péťo, nejde mi poslat SMSka, tak píšu mailík, dneska ráno před 16:15 mě moc potěšil telefonát od syna, že se nám ve 13:45 narodila první vnučka Julinka, maminku pořádně potrápila, tak doufám, že už má vybráno a že už nám bude dělat jenom samou radost. Martina Kovářová ze Vsetína, tak Martino, i vám moc děkujeme, samozřejmě přejeme hodně zdaru, hodně štěstí, hodně zdraví a užijte si to, rodinko. A za chvíli už krátké zprávy. Radio Blaník.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
5: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
6: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
5: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
6: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
10: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
11: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura Zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
13: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
14: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
13: Všechno najednou?
15: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
16: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
17: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
18: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská.
19: váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
20: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
21: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
22: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
23: Inspirující prostředí.
24: Kolegové, na které se můžete spolehnout.
23: A šéf, se kterým je radost pracovat.
24: Udělejte si radost a najděte si konečně bezva práci.
23: Spousta zajímavých nabídek ve všech regionech.
24: Jednoduše, rychle a přehledně.
23: To je bezva práce na našich stránkách radioblaník.cz.
24: Bezva práce.
25: Za volantem.
1: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Na dálnici D7 na 11. kilometru směrem od Chomutova na Prahu stojí u krajnice nepojízdné auto. Při projíždění dejte raději nohu z plynu. A na Berounsku na silnici 3. třídy ve Všeradicích probíhají práce na silnici. Tady je komunikace zcela neprůjezdná, proto zvolte raději jinou trasu. Tolik dopravní servis a teď už kolegyně Hanka a s ní krátké zprávy.
26: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
25: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
27: Pěkné ráno u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. V obchodním centru v Dobronické ulici na Praze 4 někdo nad ránem odpálil bankomat. Po pachatelích pátrá policie z psovody a vrtulník. Na místě je i pyrotechnik. Stav českého životního prostředí si loni meziročně polepšil z 19. na 10. místo v Evropské unii. Pomáhá snižování emisí a vyšší míra recyklace. Zítra na den vítězství budou prodejny s plochou nad 200 metrů zavřené. Výjimku mají benzínky a obchody na letištích a nádražích. Čeští hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se od 7 večer utkají s domácími Švédy. Tolik stručný přehled a další zprávy už za půl hodiny.
28: Dobré ráno, Rádia Blaník.
25: S Petrem Svíbou.
0: A my pokračujeme v té dnešní šťastné hodince, už se nám blíží odměňování vašich dobrých zpráv. Dojde k tomu už za pár minut, ale ještě předtím pár slov o konopišti, protože je sice vyprodáno, ale pozor, ještě pořád je tady šance. Tak více už za chvíli, teď je půl deváté.

Nejma prvá na Blaníko. Kluci z No Name nás teď vlastně nepřímo pozvali na blanické konopiště, protože tam budou letos spolu s ostatními taky a vy tam s námi budete taky slavit 27. narozeniny 30. května, protože máte vstupenky. Máte je, co? No, pokud je nemáte, tak je sice už nekoupíte, protože je vyprodáno, ale není potřeba stahovat kalhoty, protože Brod je ještě daleko a místo toho si je už brzy budete moci vyhrát v našem vysílání, protože jsme vám jich pár schovali. Tak takhle vám držíme palce, abychom se s vámi toho 30. května na tom konopiště potkali. A všechno důležité o tom našem koncertu, včetně toho, kdo všechno vás tam kromě No Name čeká, najdete i na našich stránkách radioblaník.cz. Koncert pro všechny.

0: rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
1: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
2: Tak 30. května se vidíme na Konopišti a za chvilku už někomu z vás zavoláme a odměníme vás za dobrou zprávu. Teď Umberto Tocej na Blaníku, 4 minuty po půl deváté.

0: Jan Sahara, Hedl a Bára Basiková a Tisíc jmen a nám jde teď o jedno jméno.
1: Blanický dobrometr.
2: Blanický dobrometr.
0: A jdeme volat.

0: Tak schválně, u koho zvoníme?
1: Prosím.
0: Tady je Rádio Blaník, Petr Slíva a Adéla Zahradničková. Je tam Monika?
1: Ano, u telefonu.
0: Moniko, vy jste nám tento týden psala, je to tak?
1: Je to tak.
0: Já se dívám na to datum, v úterý to bylo, že jo?
1: Ano.
0: To jste měla za sebou takový čerstvý zážitek. Adélka, Adélka přečte tu SMS-ku, kterou jste nám poslala.
2: Velice ráda, krásné ráno, Blaníčku, dobrou zprávu jsem dostala včera. Klučina, kterého jsme potkali v neděli po cestě na výlet a který se přímo před námi vyboural na motorce, je v pořádku. Čekali jsme u něj, než přijela záchranka, a nebyli jsme sami, kdo zastavil a pomohl.
0: Poznáváte se v tom?
1: Poznávám, naprosto.
0: A kde jste byla na tom výletu?
1: Před Plzní jsme byli.
0: No tak hlavně, že to dobře dopadlo, a víte co, naše komise si opět sedla a tu vaši zprávu vybrala jako nejlepší dobrou zprávu celého týdne.
1: Tak to moc děkuju.
0: Máme radost, že to dobře dopadlo, a my vás odměníme, chcete?
1: To budu ráda.
0: Máme tady pro vás obrovský balík z našeho e-shopu, je tam tričko, je tam deka, jsou tam kelímky, je tam plecháček, je tam šála, takže to máte vlastně na celý rok, využijete jak v létě, tak v zimě.
1: Tak to jsem, to moc děkuju, to jsem ráda.
0: Moniko, zůstaňte nám ještě na lince, jinak co plánujete na ten prodloužený víkend?
1: Jelikož jsme dostavili domeček, tak nás ještě čeká spousta práce okolo, takže práce.
0: Chápu, ale potom zase nějaký výlet, jo, oblečete si trička v Blaníku a...
1: To určitě.
0: Budete dělat radost ostatním. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Děkuju, taky hezký den i vám.
0: No a dnešní dobrá zpráva byla odměněna.
3: Staňte se i vy poslem dobrých zpráv.
4: Rádia Blaník.
3: Čeština je krásná,
4: ale taky dost těžká
3: a někdy trochu matoucí.
4: Proč děláme kozla zahradníkem?
3: A co znamená basama s fousama?
4: To všechno nám vysvětlí naše Samira.
3: Proč se říká,
4: co se říká?
3: Každý všední den po 10. hodině
4: na Rádiu Blaník.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
7: Těsnit se mi chce.

0: se. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
1: Hausbrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
4: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
5: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
6: Májové dny v online shop CZ.
7: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
10: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
11: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
12: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dyton dlažby ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Same Thing a Belinda Carlisle v dobrém ránu na Blaníku a za chvíli už dnešní hledání tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jako vždycky jedna malá nápověda předem, po 9. hodině se společně přeneseme do roku, kdy jste poprvé mohli v televizi vidět jeden slovenský seriál. Měl tuhle znělku. Tak už přemýšlejte a po 9. si řekneme víc, teď ještě Iveta Bartošová a o lásce.

0: O lásce Iveta Bartošová na Blaníku. A Lenka Filipová vám bude v příští hodině zpívat V tajemném roce. Taky Alice Hálová. A nebo Karel Gott vám zaspívá písničku Z tajemného roku. A více i s vašimi tipy a vzpomínkami po deváté. Teď je 8.55. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli čtyřkoly. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnes bude i nadále slunečno, místy ale bude foukat i slabý, přechodně mírný vítr. Teploty se budou pohybovat od 13 do 17 stupňů. Tolik o počasí a teď už jsou tu informace ze silnic.
5: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Komplikace vás čekají ve Zdiměřicích v Hrnčířské ulici u křižovatky se Zdiměřickou. Tady došlo k dopravní nehodě osobního auta. Provoz je tady částečně omezený. A další komplikace jsou na trase z Benešova na Tábor za Voticemi. Tady se kvůli omezení tvoří v obou směrech kolony. Počítejte proto se zdržením. Tolik dopravní servis a teď už jsou na řadě zprávy a s nimi kolegyně Hanka Koterová.
2: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Senát odmítl snížit živnostníkům odvody. Hasiči v Českém Švýcarsku balí. Zloději v pražském obchoďáku odpálili bankomat.
5: Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. Senát zamítl snížit sociální odvody živnostníků zpátky na loňskou úroveň. Návrh se tak vrací do sněmovny. Podle vlády by novela pomohla drobným živnostníkům. Kritikům ale vadí výpadek příjmu a i to, že by podnikatelé po změně dostávali nižší mateřskou, nemocenskou a do budoucna i důchod. Hasiči postupně opouštějí Chřibskou v Českém Švýcarsku. Území, kde od soboty hořelo, dnes předají správě Národního parku, která nad ním bude dohlížet. Policisté spolu s vycvičenými psy se teď snaží zjistit, proč začalo hořet a prověřují, jestli šlo o úmysl nebo nedbalost. V obchodním centru v pražských Kunraticích někdo nad ránem odpálil bankomat. Po pachatelích pátrá policie z psovody a vrtulník s termovizí. Na místě pracuje pyrotechnik a kriminalisté zjišťují, kolik peněz se zlodějům podařilo odcizit. Během měsíce je to už druhý takový případ loupeže. A začíná jarní sečení luk a polí a s tím přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Kromě myslivců z drony může pomoct i veřejnost. Spolek Stop sečení srnčat hledá dobrovolníky, jak říká koordinátorka Pavla Benetová.
6: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno, ani roztomilé gaučáky.
5: A i když pes nikoho neuloví, na stres zemře spoustu volně žijících živočichů. Tím zprávy končí, teď už vyrážíme do minulosti.
0: Tajemný rok a Petr Slíva
3: na Rádiu Blaník.
7: Je to tak, vyrážíme do tajemného roku. Samozřejmě ten rok vám teď neřekneme, protože to bude na vás jej odhalit, ale věřím tomu, že se vám to zase povede a pomůžou vám písničky, které si budeme hrát, protože jich bude plná hodina. Taky máme pro vás připraveny slovní nápovědy. No a my se zase těšíme na vaše tipy a na vaše vzpomínky. A ty nám buď to volejte na 800 109 109 anebo pište na 600 318 118. Tajemný rok právě začíná.

0: Vzájemný rok.
1: Našli jste rok vašeho života.
0: Volejte 800 109 109.
2: Pište na 603 118 118.

0: Bratři Gibovi, Bee Gees a You Win Again.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: A jejich pecka z tajemného roku. A před chvílí Lenka Filipová a za všechno může čas. Pecka Lenky Filipové z tajemného roku a opravdu za všechno může čas. A ve jakém čase se tak asi pohybujeme teď? Rádio Blaník, Petr Slíva, tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu Popová. Prosím vás, teď já volám na ten váš tajemný rok.
0: Ano, to voláte správně.
3: A já si myslím, že to je rok 1987.
0: A podle čeho si to myslíte? Nebo proč?
3: No, protože je to seriál Těta, slovensko-německý, který jsem si zjistila, že si pan Jakub Biskoji natočil v roce 1987, ale přiznám se, nevím, jestli v tomto roce hned se to vysílalo.
0: Tak seriál vám potvrdím nebo vyvrátím za chvilku, ten tip vám potvrdím nebo vyvrátím na konci hodiny, ale co jste dělala vy v tom roce?
3: Dělala já, no mě bylo teprve 11, začínalo puberta, docela jsem si užívala s kamarádkama, takže to bylo moc fajn období, ale tento seriál jsem měla moc ráda, já jsem ho sledovala, takže na něho s láskou vzpomínám.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky, naschledanou.
0: A pojďme na první SMSky.
4: Napsala nám třeba Bára, dobrý den, myslím si, že jde o seriál Teta z roku 1987 a typuji to, ačkoliv znám seriál až z dospělosti.
0: Díky.
4: Potom nám napsala Lenka z Prahy, ta taky pomohla ukázka ze seriálu a typuje taky rok 1987.
0: Díky, díky.
4: A potom tady přidám tip na rok 1986 od Marie z Bystřan a ta je napověděla písnička od Karla Gotta.
0: Díky, tak píšu i 86 a jdeme na tu první slovní nápovědu. No, ten seriál natočil Juraj Jakubisko a ten seriál měl premiéru v tajemném roce a jmenoval se opravdu Teta a tohle byla jeho znělka. Sedmidílný slovenský seriál, který nás přivádí na zámek, kde žijí velmi, velmi podivní obyvatelé.
5: Prokurátor hledá na zámku ukradnutý mozek a objaví Alberta. Ale kam se poděl z Albertovy hlavy zips, zmizol. Všetci se tomu čudují. Baronka vie aj tento zázrak vysvětlit. Zips zmizol, keď Albert pocítil, čo je strach.
0: Ano, v televizi se v tajemném roce objevil seriál Juraje Jakubiska s názvem Teta. Pojďme si dát ještě jednu ukázku, já jsem ho měl rád.
6: Gro, ako viete, zajtra odcházam domov a nechcela jsem odcestovat bez rozlúčky.
7: U zajtra.
6: Ano, je najvyšší čas, aby som šla domov. Nič ma tu už nedrží.
7: Nuž, keby se sa neboli objavili na zámku, naďalej by som spával vo svojej trúhle.
6: Nový život sa vám páči.
7: To hryzenie do krku a cicanie krvi sa mi už prejedlo.
0: Teta má premiéru v televizi v tajemném roce, ale víte vy, kdy to bylo? Pokud jo, nebo se myslíte, že to víte, tak nám to zavolejte nebo napište.
1: Našli jste rok vašeho života?
2: Volejte 800 109 109.
1: Pište na 603 118 118.

0: Ela, Ela. Nepřipomnělo vám to náhodou něco?
1: Radio Blaník. Tajemný rok.
0: Třeba rok, po kterém dneska pátráme. A možná vám pomohl i seriál Teta Juraje Jakubiska, protože v tajemném roce jste ji mohli vidět poprvé. A tady jsou další tipy. Radio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
2: Zdravím, Peťko, tu je Radek Slovensko.
0: Tak to byste o Tetě mohl něco vědět, Radku, co?
2: No, že právě proto volám. Tak je to super Tetě, rok 87. Já to jsem se už chytal na vojnu.
0: No, a kde jste byl na té vojně?
2: To, co v Litoměřicích.
0: V Litoměřicích, vidíte, a z Litoměřic byli možná zase pro změnu na Slovensku někde.
2: No, tedy to bylo tak, že Slováci do Čes a Češi zase na Slovensku.
0: Je to tak. Díky moc, Radku, krásný den, naslyšenou.
2: No a vám prvním a pozdravím Hrdelku.
0: Ano, ano, slyší a děkuje, naslyšenou.
2: Já vám naslyšenou a hezký den.
0: No a Adelka taky pročítá vaše zprávy.
3: Je to tak, napsala nám třeba Zdeňka z Kněževsi. Dobrý den, Blaničku, je to rok 1986 podle nápovědy seriálu Teta i podle písniček.
0: Tak píšu 86, dobře.
3: Tipovat můžete i na našich sociálních sítích. Na Facebooku dnes válcuje rok 1987, ten si podle Ivety Bartošové typla třeba Monika, nebo si ho typla Lenka, Jindra a potom i Lucka, která napsala Narodil se můj milovaný bráška.
0: Děkujeme, děkujeme. Tak to jsou další zprávy, nebo to jsou další možnosti, jak můžete typovat tajemný rok, takže buď to naše číslo 6318 můžete posílat zprávy nebo zavolat na 800 109 109, anebo právě ty sociální sítě. A tady je další písnička z tajemného roku, Karel Gott a Zůstanu svůj.

0: Zůstanu svůj a Karel Gott, další písnička z Tajemného roku.
1: Tajemný rok a Petr Slíva.
2: Na rádiu Blaník.
0: Teta, to je zase seriál Jureje Jakubiska, který jste mohli poprvé spatřit v televizi v Tajemném roce. A tohle jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Kdo je tam?
3: Věra ze Slavkova, Horní Slavko.
0: A jaký máte tip?
3: 1988.
0: A proč si to myslíte?
3: Protože znám hodně Lenku Filipovou. A mě v té době bylo i 17, takže už takovýhle písničky běžely hodně.
0: Jo, měla jste hodně ráda Lenku Filipovou v té době.
3: No, běželo to hodně, znám to od rodičů a tak.
0: Pozdravujte ve Slavkově, naslyšenou.
3: Naschle.
0: Tak a teď co zprávy?
4: Napsala nám třeba Magda z Nasavrk. Zdravím, podle písniček si myslím, že jsme se dnes vrátili do roku 1987 a ten rok se mi narodil syn Petr. Ráda vás poslouchám, jste super rádio.
0: A vy jste super posluchači, děkujeme.
4: Stejný rok nám tady typuje i Rostě ze Znojma podle slovenského seriálu Teta a potom ještě přidám čárku k roku 87 od Míry z Litoměřic podle písniček a hlavně bratrů Gibových.
0: Tak zdravíme do Znojma i do Litoměřic. No a co vy, jaký rok typujete? Zavolejte nám to na 800 109 109 nebo to hoďte do SMSky a napište na 600 318 118. Další nápověda už za chvilku.
2: Tajemný rok a Petr Slíva.
1: Na rádiu Blaník.
5: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotorigr má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
6: Izomat stavebniny.
7: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
8: Best Beleza.
7: Nádherná zahradní dlažba.
8: Best Bellissima.
7: Dvě úžasné zahradní dlažby.
8: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
7: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
9: 22. a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. SpartaFest.cz.
10: Ados barvy.
11: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
12: Veselé barvičky jara.
11: Akce platí do konce června.
12: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
13: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
14: Haló, haló! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře, až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz.
15: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
16: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
15: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
16: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
15: Přece Hermann.
16: Hermann. Jistota na celý život.
17: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
4: Odstav-
20: Startujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
21: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
22: Jízdy na bobové dráze.
20: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
22: Soutěže.
20: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
22: A koncert Tomáše Kluse.
20: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
22: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
20: nhr.cz.
23: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
24: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
23: Těšíme se na vás.
25: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
26: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
27: Milí šikulové a milé šikulky,
28: hledáme možná právě vás.
27: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
28: Zlaté české ručičky na Rádiu Blaník.

0: Italská zpěvačka a skladatelka, která se celým jménem jmenuje Ivana Spagna a která vystupovala vlastně celý život jenom pod svým příjmením Spagna. Taky se jí svého času říkalo královna diska. A tohle byl její hit Call Me z Tajemného roku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale byly tady i jiné hudební připomínky Tajemného roku. Třeba Za všechno může čas od Lenky Filipové a nebo Bratříčku můj od Alice Hálové, případně Zůstanu svůj od Karla Gotta. A taky jsme si připomněli slovenský seriál Juraje Jakubiska Teta. A tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
3: Dobrý den, Roman z Těchvicu u Čáslavy. Typu ten rok, nejdřív jsem myslel 88, ale pak mě utvrdili ty Bee Gees, to je Green 87, helejte.
0: Tak
3: to je na tuty, to je na tuty.
0: Úplně na tuty, co jste dělal v tom roce?
3: Já bych, že jo, to v 7. třídě, takže to má nějaký mládí, jo. 7. třída základky, no.
0: A poslouchal jste Bee Gees?
3: Já hejte to, vím, že tato tady vrátě nahrávali z rádia, já jsem se pak taky toho chytal, protože jinde nebylo možné chytat hudbu, takže si to pamatuju, ten jakoby tu písničku, no.
0: Moc vám děkuju, mějte se krásně, naschledanou.
3: Taky zdravím vás z rádia všechny a naschledanou.
0: Tak přihodí ještě pár zpráv, Adel.
4: Ahoj Blaničku, je to rok 1987 podle Káji Gotta. To nám napsala Zuzka z Pardubic.
0: Děkujeme, Zuzko.
4: Přidám tip od Romana z Bergenu, ten taky dnes tipuje rok 1987.
0: Jo, to je ten norský Bergen, že jo?
4: Je
0: Roman
4: to tak.
0: Pravidelně, děkujeme, zdravíme.
4: A potom přidám ještě tip od Jiřiny z Hlinska a ta si myslí, že jde o rok 1988.
0: A zdravíme i do Hlinska a tady je ta další nápověda. Na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně byl představen nový model automobilu vyráběný národním podnikem AZNP Mladá Boleslav a ten vůz se jmenoval Škoda Favorit.
5: V základním provedení, tedy bez příplatku, bude zahrnuto vyhřívané zadní okno. Dále zpětná zrcátka po obou stranách nastavitelná zevnitř automobilu. Podstatně modernizovaný systém topení a větrání. Zámky k zapalování, ke všem dveřím i k hrdlu palivové nádrže jsou stejné, takže na všechno bude stačit jediný klíč. A nakonec pohled do zavazadlového prostoru, do jehož 276 krychlových decimetrů se i bez sklopení zadních sedadel vejdou dva střední a dva menší kufry, cestovní brašna a ještě malý kufřík.
0: Tak dneska už se tomu vybavení usmíváme trošku, ale tehdy to byla pro nás přelomová novinka. Byl představen Favorit, který byl vyvinut ve spolupráci s italským studiem Bertone v Turíně. No a co vy? Jaký máte tip a co jste dělali v roce, který tipujete? Zavolejte na 800 109 109 anebo to napište na 600 318 118.

Tak to byla v tajemném roce taky velká pecka. Beata Duba. Tak to byla v tajemném roce taky velká pecka. Beata Dubasová, Jsme také, aké jsme.

0: Tady jsou další tipy. Rádio Blaník, Petr Slíva, Tajemný rok. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím Prima dvojku, Petra a Adélku, tady Míša.
0: Děkujeme, Míšo, povídejte.
1: A je to rok 87, podle teda seriálu Teta.
0: Ano.
1: Který byl vysílaný, myslím, že nějak začátkem února, ale nejsem si jistá. A teďka mi utvrdila písnička Bratříčku od Alice Hálovy.
0: Míšo,
1: to je taková moje srdeční záležitost.
0: To jsme rádi, že jsme vám udělali radost. Míšo, krásný den, děkujeme.
1: A vám taky, mějte se krásně, nashle.
0: Adel, pojďme na další zprávy.
2: Napsal nám třeba Honza z Brd, ten typuje rok 1987 a napsal k tomu krásnou... Napsal k tomu vzpomínku na krásnou dovolenou v Jugoslávii.
0: Děkujeme a zdravíme do Brd.
2: Přidám Mirku. Ahoj Petře a Adélko, je to rok 1987 a mě bylo krásných 14 let.
0: Díky, Mirko.
2: A přidám ještě tip na rok 1986 a ten nám poslala Monika z Brna.
0: Díky, Moni, zdravíme do Brna. No a teď ta poslední nápověda. Černé pondělí, to je ve světě finančnictví spojováno s pondělkem 19. října tajemného roku, kdy se zhroutily akciové trhy a ve velmi krátkém čase došlo k velké ztrátě hodnot akcí.
3: Co odstartovalo černé pondělí? Kdo může za den, který se nesmazatelně zapsal do burzovní historie? Odpověď není jednoduchá. Jedna z teorií říká, za krachem byl prudký růst poměru cen akcí vůči ziskům společností.
0: Krach na burze začal v Hongkongu, rozšířil se do západní Evropy, zasáhl Spojené státy, poté co jiné trhy již značně klesly.
4: As the Dow Jones Industrials took off on a fear-fed free fall to close down a record 508 0.32 points. Panic traders worked through lunch hours in a desperate but losing attempt to keep up with tickers that rolled up an all-time high.
0: Tak ještě zpravodajství americké televize. Takže černé pondělí, to se připisuje k tajemnému roku a vy ještě můžete chvilku psát a volat.
5: Tajemný rok.
6: Na rádiu Blaník.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála

0: 99 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkava.cz.
6: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy.

0: tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
2: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
3: Stavební Nidek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Decfoam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Decfoam zdarma. Více na Dek.cz.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pohodové České rádio.
7: Posloucháte Tajemný rok Rádia Blaník.

0: Padá hvězda a Dalibor Janda. Poprvé takhle ta hvězda padala v Tajemném roce.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ten správný letopočet se už za chvíli dozvíte, ale třeba jej i správně tipnete. Petr Slíva, Tajemný rok, dobrý den.
3: Zdravím, tady Jirka Kýnce z Prostějova. Zdravím všichni posluchače a i z nejlepší rádio Prostějově a tady v republice.
0: Díky.
3: Já si myslím, že je to 1987. Podle té tety a podle těch písniček, jo, tady tak, to tak typuju.
0: A nějaká osobní vzpomínka na ten rok?
3: No, 87. roku si měl svatbu.
0: No, to je docela důležitá vzpomínka. Díky moc, tak pozdravujte manželku, mějte se tam krásně, jo. Naslyšenou.
3: Příští rok budem 40 let.
0: Ježiš, no vlastně jo, no, ano, to tak vychází, pokud to je 87. Tak gratuluju a užijte si i ten 39.
3: Jo, díky moc.
0: Naschle.
3: Zdravím.
0: Pojďme na SMSky.
4: Milí Blaníci, dnes je to rok 1987 a zůstanu svůj i v tomto roce, to nám napsal Karel z Černovic.
0: Děkujeme, Karle.
4: Přidám další tip na rok 1987, ten nám poslala Šárka z Berouna. Milí Blaníčku, mě bylo zrovna 5 let a 23. prosince se mi pak narodila sestra.
0: Díky, Šárko.
4: A přidám ještě jednu čárku k tomuto roku, ten nám poslal Petr z Černošic a napsal, v tomto roce jsem byl poprvé u moře v Bulharsku a v prosinci jsem se oženil s mojí milovanou ženou Táňou.
0: Děkujeme za vzpomínku, Petře. Tak si to zhrneme. Teta, seriál Juraje Jakubiska, který má premiéru v Tajemném roce, byla představena Škoda Favorit a připomněli jsme si i Černé pondělí a krach na burze. A pokud jste tipovali rok
1: 1987.
0: Tak to bylo správně.
1: To byl dnešní Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok Rádio Blaník.
0: Před chvílí dorazil ještě mail a píše se tam dobré dopoledne všem v Rádiu Blaník. Moc děkuji za dnešní okénko do roku 1987. Bylo mi 14 a moc rád na to vzpomínám. První lásky, první diskotéky, první nákupy nahraných kazet a CDček zahraničních interpretů na burzách, ochutnávání piva. Dnes jsem v práci na oddělení, sám vůbec nestíhám, ale hudba z Rádia Blaník nemá opět chybu a moc mi pomáhá Spaňa, Beata Dubasová, prostě paráda. Píše Petr z Přerova. Děkujeme, ročník 73. Zdravíme do Přerova a to je pro dnešek od nás s Adélkou vše. Mějte se krásně, užijte si prodloužený víkend a zůstaňte s Blaníkem. Už za chvíli Pepa Černý a s ním dopolední vysílání. A ještě jedna pecka z Tajemného roku Inexisa. Need You Tonight. A rok 1987.

Takhle řádili Inexis v roce 1987, to byl náš tajemný rok. A dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Šalom. Lucka Vondráčková.

0: Na Blaníku vám hrajeme hezky česky, na tom se nic nemění. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty už bude 10. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník. Počasí. Rádio
2: Dobré dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Dnešní obloha bude i nadále slunečná, převážně čekáme jasno. Během dne zafouká i mírný vítr, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Toliko počasí a teď dopravní servis.
1: Rádio Blaník.
3: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
3: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
2: Pozor si dejte na dálnici D5 na 25. kilometru ve směru na Prahu, kde stojí na silnici porouchané auto. Komplikace jsou také na dálnici D1 před sjezdem na Psáře na 47,5. kilometru směrem od Prahy na Brno. Tady došlo k nehodě nákladního auta s osobním a s dodávkou. Kolona má 3,5 kilometru. A na sjezdu z dálnice D1 na Modletice na 12. kilometru směrem od Brna bude probíhat údržba. Tolik dopravní servis a teď už zprávy s Hankou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: Pražská policie řeší další výbuch bankomatu. Zlínský kraj zakázal rozdělávání ohňů. Blesk na Šumavě zapálil chalupu. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích někdo odpálil bankomat. Po pachatelích policie stále pátrá. Na místě pracují kriminalisté, kteří nákupní centrum postupně otevírají a nevylučují, že lupiči jsou napojeni na stejnou skupinu, která provedla podobný útok o Velikonocích. Sucho na východě země se prohlubuje. Na některých místech už nepršelo několik týdnů. Ve Zlínském kraji od včerejška platí zákaz rozdělávání ohňů ve volném prostranství. Lidé nesmí spalovat hořlavé látky u lesů či polí a omezené je také používání pyrotechniky. Na dodržování zákazu dohlížejí v kraji hasiči. Zvýšená citlivost zubů se v létě stává častým problémem. Konzumace studených nápojů a také zmrzliny můžou potíže jen zhoršit. Jak jim předejít, to poradí stomatolog Jakub Hladík.
5: Citlivost zubů lze snížit například používáním měkkého zubního kartáčku. Je vhodné čistit si zuby šetrnou technikou, což znamená kartáček přiložit proti dásni pod úhlem 45 stupňů a provádět jemné krouživé pohyby. A také si nečistit zuby i hned po konzumaci jídla a pití.
4: Ideální je totiž počkat aspoň půl hodinky. Českem se prohnaly silné bouřky. Nejsilnější večer bičovaly okolí Pardubic a Hradce Králové. Ve středočeském kraji u Slap se dokonce vyskytla výrazná supercela a 10milionovou škodu způsobil blesk, který udeřil do chalupy v šumavském Srní. V době požáru naštěstí v domě nikdo nebyl. Tím zprávy končí a u mikrofonu mě střídá Pepa Černý.
0: Je to tak, děkuju, Hanko.
1: Pepa Černý.
3: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. 10. hodina už klepe na dveře, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Za chvilku tady bude Samira se svým pořadem Proč se říká, co se říká a taky se podíváme do Rocket Sun. Teď je tady ale Stín katedrál a Šalom. Hezké dopoledne z Blaníky.

0: Lucka Vondráčková a vzkaz v láhvi na Blaníku a po Lucce je tady Samira.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: A tentokrát to tady trochu zavoní. Tak Samčo, my posloucháme.
3: Proč se Kolínské říká Kolínská? Přestože tímto názvem můžeme označovat kdejakou vůni, ta pravá kolínská voda přišla na svět už v roce 1709 a zavede nás kam jinam, než do Kolína nad Rýnem. Totiž jeden italský parfumér, který si tam vytvořil nový domov, na počest města takhle parfém pojmenoval. Založil tam taky parfumérskou společnost, která je nejstarší na světě a funguje dodnes pod vedením už 8. generace a pokračují ve výrobě původní kolínské vody podle receptury, která dodnes zůstává záhadou. Ve své době ale dodával parfémy pro všechny evropské královské dvory a právě konkrétně touhle se kdysi polévala jak Marie Terezie, tak třeba i Napoleon Bonaparte, ruský car Alexandr, ale i třeba spisovatel Oscar Wilde nebo Marlene Dietrich. Poznáte ji tak, že má na sobě rudé tulipány, což ve své době byla značka exkluzivity a znamenalo to, že si tuhle vůni nemohl dovolit každý. Běžný zaměstnanec by na ně totiž vydělával klidně i půl roku.
0: Ale jo, tak jsme zase o něco chytřejší. Samčo, moc krát děkujeme.
2: Samira na Blaníku.
1: Aneb, proč se říká, co se říká?
0: Přátelé, pokud jste byli včera na Konopišti, to je taky možné, ale pokud jste byli loni na Konopišti, tak víte, kdo byl ta hlavní hvězda. Byla skupina Kryštof. Zůstaň tu se mnou, zasni. Možná i tahle písnička zazní příští rok na té velké oslavě 50. narozenin Richarda Krajča. Chystá to v O2 aréně 29. května příští rok. Lístky ještě jsou, tak se mrkněte. A Richarde, já vás zdravím. Hezké dopoledne.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus ve smíru. I tuhle písničku zpíval Tomáš v Planetáriu ve Hvězdách pod hvězdami, což byl úžasný zážitek nejenom pro všechny, kteří tam byli, ale i pro Tomáše, protože to Planetárium, to je prostě nejmodernější na světě. Navíc příští týden 15. bude mít Tomáš velké kulatiny, 40. My jsme před 14 dny tady Tomáše měli, byl to můj parťák, 15. dubna to bylo. Vy se na to můžete podívat na našem webu radioblaník.cz nebo na YouTube. No a když jsme u těch víkendů, kterých stáme s Tomášem Klusem, mimochodem potom po těch jeho narozeninách 16. a 17., tak teď před sebou máme úplně jiný víkend, ale bude teda stát za to.
2: Stánku na levnou krásu.
3: Víkend s Nemíry.
4: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
3: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nedvědi u stánku.
5: Budeme něco srvát.
3: Bratranci Vojta a Honza Nedvědi

0: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma. Cemix fasáda, trvalá baráda. Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
1: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a tak taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
5: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
9: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
8: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
10: No to bych to pěkně zvoral.
9: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
11: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
13: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
12: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

od UK na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já mám pro vás pozvánku do Rokycan. A si totiž zítra připomenou, co se stalo. Tenkrát, v tom 45. Přátelé, město Rokycany zve širokou veřejnost na 81. výročí osvobození. Bude to pestrý program celodenní v muzeu na demarkační linii, kde to máme s Blaníkem moc rádi. Já jsem tam jezdil strašně rád jako krajánek a krajánci, kteří mě teď následují, tak tam jezdí taky často, protože je to tam prostě skvělé. Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80. Tak tam jezdí taky často, protože je to tam prostě skvělé. Oslavy zahájí swingový koncert skupiny jazzové Perutě 80, která návštěvníky přinese

0: na demarkační linii a oslavy osvobození. Jděte se tam podívat, stojí to za to, zvlášť pokud máte děti a třeba jim nejde moc dějepis, tak tohle to je přesně to, co potřebují. Za chvilku MC Erika Barbara a taky Kaťáci na Blaníku.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
15: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Dobrý den. Zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme. Poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Tohle byl Katapult na vlnách Rádia Blaník, tak zase někdy příště. Ale dál si budeme na Blaníku hrát hlavně hezky česky. Olympik třeba. Vlídný průvodčí. Zaspívá Karel Zich. Máš chuť majoránky, lásko má. A taky jedna z hvězd Konopiště, Helenka Vondráčková. Sladké mámení, chvíle zás. Hezky česky vám hrajeme a oslavíme 27. narozeniny. Takhle dlouho už vám hrajeme hezky česky. Za chvilku počasí, doprava, taky zprávy a za 6 minut bude 11. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojarov Kunratice.
6: Přijeďte si udělat radost do Autojarov Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Pěkné dopoledne vám přeje Kristýna Ševčíková. Obloha bude dnes slunečná, čekáme jasno. Místy bude foukat i slabý, přechodně mírný vítr. Teploty se budou pohybovat mezi 13 a 17 stupni. Tolik o počasí a teď dopravní servis.
1: Jak bude?
8: A co si vzít na sebe?
1: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
7: Na dálnici D4 na 26. kilometru ve směru na Strakonice stojí na silnici porouchaná dodávka. Projíždějte tady opatrně. Se zdržením počítejte na trase z Benešova na Tábor za Voticemi. Tady se kvůli omezení tvoří v obou směrech kolony. A na sjezdu z dálnice D1 na Modletice na 12. kilometru směrem od Brna probíhá údržba a oprava svodidel. Počítejte s případným omezením. Tolik dopravní servis a teď už jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová.
9: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: Hasiči uhasili požár v Českém Švýcarsku. Elektrárna Temelín si vychovává vlastní techniky. Praha zvažuje antikoncepci pro holuby. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Požár v Českém Švýcarsku se podařilo uhasit a hasiči se vracejí na základny. Jak říká velitel zásahu Martin Legner, požářiště předali správě parku k dohledu.
11: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru a měli by zajistit, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu a měli by garantovat to, že by se mohl vrátit ten život tady v té části Národního parku do normálu.
10: Já ještě doplním, že v Národním parku od soboty hořel les v okolí Chřibské. Zasahovalo tam na 500 hasičů a 8 vrtulníků. Na nádraží Ústí nad Labem Západ narazila lokomotiva do stojícího osobního vlaku. V té době bylo ve vlaku asi 25 lidí, z toho 3 odvezli záchranáři s lehčím zraněním do nemocnice. Na místě zůstává policie, která potvrdila, že nešťastná událost nemá vliv na dopravu na železničním koridoru z Prahy do Děčína. Temelín otevřel nové tréninkové centrum. centrum. Zaměřuje se na speciální výcvik techniků dodavatelských firem. Ročně tak proškolí stovky pracovníků v klíčových profesích na údržbu a modernizaci systému, jako jsou třeba potrubáři nebo čerpadláři. Cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu práce v jaderné elektrárně. Praha zvažuje podávat holubům antikoncepci. Nápad přišel z Vídně, kde hormony přidávají holubům do zrní a tak dokážou snížit jejich počet. Největší problémy s přemnoženými ptáky řeší hlavní město v okolí stanice metra Budějovická. Používání krmiva s antikoncepcí funguje také v Barceloně a Krakově. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Mějte krásný den s Blaníkem a taky s Pepou.
0: Já vám to taky přeju. Anko, moc děkujeme.
1: Pepa Černý.
8: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé. Minutka, kousek zbývá do 11. Hezky česky si budeme hrát, je jasné. Za chvilku dorazí kolega Petr Slíva, který si trošku odpočinul od své ranní směny, ale za tu krátkou dobu stačil najít další zlaté české ručičky. Tak nám je představí. No a v této hodině vás také nalákám na víkend, protože ten bude na Blaníku stát za to. Teď nám zaspívá Hana Zagorová, Řeka zázraku. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: legenda Olympik na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, máme před sebou další zlaté české ručičky s Petrem Slívou. A bude to prázdninové takhle v květnu. No tak jdeme na to.
1: Jsme Blaník.
2: A hledáme zlaté české ručičky.
3: Když se nám blíží ty prázdniny, tak v dnešních zlatých českých ručičkách to vlastně bude o prázdninách. Na lince mám Petra Jílka. Dobrý den, Petře.
4: Dobrý den, Petře.
3: A prázdniny ty máme spojené s dovolenými, ale taky s tábory. A já vím, že vy pořádáte jeden takový originální horský tábor. Říkám to dobře?
4: Ano, velmi správně. Horský tábor. Dokonce i náš web je horský tábor. Ano.
3: A kde probíhá takový horský tábor? V horách asi někde?
4: Je to v nadmořské více 800 metrů nad mořem a je to, řekl bych, v centrálních Orlických horách. Takže v Orlických horách je východní Čecha.
3: 800 metrů nad mořem, to už má člověk pocit, že je v horách, ale ještě pořád může dýchat.
4: Určitě ano.
3: O čem je ten váš tábor? V čem je speciální? V čem je zvláštní?
4: Já bych řekl, že zvláštní a speciální je v tom, že ty děti zaprvé nemají sebou telekomunikační zařízení, to znamená takové ty krabičky, mobilní telefony. Takže možná to je tak trošičku zvláštnost toho našeho tábora. Hodně se rodiče nebo lidi ptají, jako jestli ti, co tam nikdy nebyli, jako jestli to není problém. Věřte, po 24 hodinách ty děti už vůbec nevědí, že nějaké takové. Takže to je možná taková anomálie. A potom my máme jeden letní a jeden zimní běh. A ten zimní běh se koná přes Silvestr. Slavíme zjetný vstup do nového roku a jsme bezespoň jediní vůbec.
3: Takže teď budete slavit léto. Kdy konkrétně ten tábor probíhá?
4: Letos se slavíme léto 14. až 23. srpna. Je to tradičně předposlední týden nebo respektive 10 dnů oprávněna.
3: A vy jste říkal, že děti sebou nemají mobily, to znamená, že je budete muset nějak zabavit, jak?
4: No tak program je nabitý, ale zároveň mají děti určitě i své osobní volno. My v podstatě v tom programu toho horského tábora máme takové ty tradiční věci, to znamená od táboráku, dokonce i vaření v přírodě. Jinak bych chtěl říct, že děti spí v horské chalupě, tedy v peřinách, jak říkám, s oblibou, přičemž jedno noc tráví venku počirákem, samozřejmě pětkrát denně mají jídlo, ale dáme jim tu možnost si to jídlo i uvařit v kotlíku. Potom tam jsou samozřejmě takové věci, které patří klasicky na tábor, to znamená výlet na nejvyšší bod Orlických hor, tedy na Velkou Dešnou, anebo taky třeba olympiáda, anebo horský drsňák, třeba z těch her bych vypít.
3: A to by mě zajímalo, co je horský drsňák?
4: Horský drsňák v našem pojetí je o tom, že oni například, řeknu ty disciplíny, je to třicetový závod a oni tahají špalek, potom jedou na kladce přes takovou vodní plochu, je to vlastně požární nádrž. A nebo třeba na závěr úplně, to je taková úplně specialitka, na špagátu tahají našeho táborového potéče.
3: Toho utáhnou ty děti?
4: Ano, je to rovinka a samozřejmě těm nejmenším, protože k nám jezdí děti už od 7 let, tedy po první třídě. Do toho jdou samozřejmě, protože si to chtějí vyzkoušet a těm nejmenším to ti naši vedoucí trošičku to auto rozbou, takže do něj trochu stačí, aby to nebylo tak úplně náročné.
3: Předpokládám, že máte odbržděno.
4: Sedím v tom autě já, ještě
3: jo, důležit,
4: tak, jo, takže tak ano, takže táhnu vlastně i mě, ale jenom z toho důvodu, abych potom zabrzdil.
3: Kdyby teď chtěl nějaký rodič přihlásit své dítě na váš horský tábor, tak jak to má udělat?
4: Velmi jednoduše, na webu horskýtábor.cz je samozřejmě online přihláška, no a také tam naleznete programy nejen toho letošního tábora, ale i všech těch 10 táborů, které už uplynuly, včetně kompletní fotodokumentace, takže se můžete inspirovat.
3: Tak ať se daří a krásný den, naslyšenou.
4: Děkuji, Petře, mějte se krásně i rodičům, nashledanou.
2: Jsme Blaník
1: a hledáme zlaté české ručičky.
0: Peťo, moc krát děkujeme a budeme si dál hrát hezky česky. Tohle jsou Miráje a Drahokamy. Hezké dopoledne s Blaníkem.

0: Nejsi sám na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, tento týden je opět o něco kratší, tedy ten pracovní, zítra je státní svátek, den osvobození a já jsem vám chtěl jenom připomenout, že zítra budou velké obchody zavřené. Minulý týden 1. května byly otevřené, teď budou zavřené, takže dneska si nakupte, anebo to nechte na sobotu, ono se nic nestane, takhle ten jeden den, užijte si ho. Každopádně za chvilku Karel Zich a taky Dan Barta nebo Brontosauři na Blaníku.
1: Délka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama.
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Vaše zahrada? Máte ji rádi, že? A právě proto si zaslouží zahradní techniku Štýl. Snadná obsluha i údržba, jednoduché ovládání. Tohle už VVS v Dublovicích u Sedlčan víme 35 let. Poradíme vám s výběrem, ukážeme ovládání, zajistíme servis. Štýl od JVS Dublovice. Krásná zahrada? Není náhoda. Více na našem webu jvs-zahrada.cz.
5: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
6: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
7: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
8: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
7: I teď?
9: Ano.
7: A teď?
9: Jo, včera, dnes i zítra.
8: Prostě pořád.
10: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Už zase nejde internet.
12: Ta Wi-Fi je pomalá.
11: Ne.
13: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hiphopu a pod vedením rodilých tanečníků.
12: Yeso!
14: Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
12: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
13: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
15: Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte. Ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu. Jezděte na kole. Hrajte golf. Relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
16: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
17: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
18: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
19: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
20: Jízdy na bobové dráze.
18: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
20: Soutěže.
18: Vystoupení LV.

0: na od 12 hodin. Nahoru Resort Moninec.
1: nhr.cz.
2: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
3: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
4: No jasně, super.
3: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
4: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
3: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
4: Pánové na burger s trhaným masem.
5: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4 koli. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz

0: Brontosauři a Valčíček na Blaníku. Valčíček určitě na Blaníku zazní teď o víkendu. Víte proč?
1: Víkend s Nedělí na Rádiu Blaník.
0: Přesně tak, máme pro vás další výjimečný dárek. Tentokrát budeme po celý nadcházející víkend rozdávat vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků. Máme před sebou ještě tři zastávky, konkrétně 11. července v Ústí nad Labem v letním kině, potom 31. července ve Slavkově u Brna na zámku Nádvoří a 7. srpna potom v Mikulově v tamním amfiteátru. Těch hostů je tam hned několik, nejenom, že zahrají Vojta a Honza mladší Nedvědovi, ale zahrají taky Fešáci, skupina Kamelot, Příbuzní, samozřejmě skupina Honzy Nedvěda. Sem tam se objeví taky Martin Písařík a mnoho dalších, Aleš Háma například. Tak poslouchejte Blaník a hledejte o víkendu písničky od bratrů Nedvědů, případně od bratranců Nedvědů, protože to budou ty výherní. Já se těším, nevím jak vy. Já myslím, že taky. Za chvilku Céline Dion a písnička, kterou všichni znáte z Titaniku. A přihodím ještě Helenku Vondráčkovou a Sladké mámení. To je zase z Veselohry století, takže to bude takové filmové. Posloucháte Blaník.
1: Koropiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Schovali jsme si pro vás ještě poslední železnou zásobu. Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky. Už brzy na Blaník.
2: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
3: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom, spojujeme svět energií.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Poctivá práce si zaslouží poctivý stroj. Zahradní traktory Stiga spojují výkonný a úsporný motor, precizní zpracování a komfort, který poznáte při každém sečení. Přesvědčte se sami na www.stiga.cz. Péče o vaši zahradu se stane radostí, ne povinností. Stiga. Výkon, na který se můžete spolehnout.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden v
8: 59 900 korun.
9: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89.

0: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
1: Vydrhnout, přetřít.
2: A co udělat rekonstrukci?
0: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
3: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
12: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Takhle to Helenka rozparádí na konopišti. Sladké mámení. Posloucháte Blaník. A my si dál budeme hrát jak? Pouze hezky česky, protože nás čeká česká hodinka mezi 12. a 13. a taky kabáti. Lucie. A zaspívá i paní Marta Kubišová. Zpívat budeme pouze hezky česky, přátelé, na Blaníku mezi 12. a 13. jako každý den. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 7 minut a kousíček už bude pravé poledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
3: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla byl, CZ.
5: Křížovky si koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s tákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio Blaník.
8: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno ale může být přechodně obloha zatažená. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně a k večeru bude mraků postupně ubývat. Teploty vyšplhají na 16 až 19 stupňů. O počasí všechno, na řadě je doprava.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
9: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Blaník za volantem.
8: Bouralo se na dálnici D10 na 46,5 kilometru ve směru do Turnova. Zatím se kolona netvoří, přesto tam buďte pozorní. Jak vypadá situace na D1? Ví Martina z dopravního centra ŘSD.
10: 20 minut naberete na D1 na Brno u nehody na 46. kilometru. Do kolony najedete už na kilometru 38.
8: A na dálnici D4 na 26. kilometru ve směru na Strakonice stojí na vozovce porouchaná dodávka. Dbejte tam zvýšené pozornosti a nepřehledně. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a teď už je tu Monika a s ní zprávy.
11: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz
1: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
12: České domácnosti od začátku roku víc šetří. Požár v Brně zasáhl část záchranné stanice. Loď s nebezpečnou nákazou zamíří do Španělska. Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Výdaje českých domácností rostou, a to i přesto, že se inflace na začátku letošního roku držela pod 2%. Podle průzkumu agentury Ipsos má nyní 65% domácností vyšší měsíční výdaje než před rokem. Hlavním důvodem je vyšší cena potravin a obecné zdražování. Lidé se pak snaží hlavně šetřit na cestování, ale právě i na potravinách a taky na oblečení. Hradec Králové opravuje budovu Filharmonie. Úpravou prochází vstupní část. Jaké práce v místě probíhají, to říká mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
13: Oprava se zaměřuje nejen na viditelné poškození vstupní části, zejména obnovu břízolitové fasády, rekonstrukci kamenného vstupního schodiště, včetně schodišťových zídek a výměnu dřevěných bočních dveří, ale také na odstranění příčin zatékání a vlhkosti.
12: Díky tomu se prodlouží životnost budovy a také zároveň bude zachován jeho charakter v památkově chráněném území. Požár v Brně Slatině zničil část záchranné stanice pro ptáky a malé savce. Podle majitele uhynuli také 3 psi. Na pomoc v tíživé situaci vypsal sbírku. Stanice bude nyní fungovat v provizorním režimu. Zprovoznit bude potřeba hlavně vodu pro zvířata. Příčina požáru zatím není jasná. V Amsterdamu hospitalizovali ženu s příznaky hantaviru. Z výletní lodi na Svaté Heleně dříve vystoupilo asi 40 lidí, kteří se tak dostali na pevninu. Loď, na které se nákaza objevila, zakotví pravděpodobně v sobotu na Kanárských ostrovech. Aktuálně nemá nikdo ze 150 cestujících žádné příznaky. Mezi pasažéry není žádný Čech. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme moc krát a já zdravím pana Zdeňka Machaře, protože ten je z té záchranné stanice. Viděl jsem video, moc držím palce a posílám nějakou korunu.
1: Pepa Černý
9: na Rádiu Blaník.
0: Mimochodem na Instagramu se to jmenuje Pomáháme zvířátkům, tak se podívejte přátelé, pokud můžete, tak přispějte, protože to je doslova anděl, pan Zdeněk. My si budeme dál hrát a to pouze hezky česky, mezi 12. a 13. my to takhle vždycky děláme. Pokud už máte připravené nějaké jídlo k obědu, tak přeju dobrou chuť a právě teď servíruju Marie Rotrovou, zřejmě letos nikde nejsou kytky, samozřejmě písničku. Zdravíme taky Lady Soul, hezké poledne s Blaníkem.

Kotwald a Standa Hložek jsou v pohodě. Já myslím, že Standové jsou všichni dneska v pohodě. Pánové, všechno nejlepší k dnešnímu svátku. A taky se podíváme na narozeniny. Nedožité. Před 127 lety se narodila... Eva Duarte, kterou všichni znáte jako Evu Perónovou. Evita, to je muzikál, který je právě o ní, o jejím osudu, o tom, jak vlastně ona zapůsobila na ten argentinský národ, na všechny ty osudy. Hrála se Evita taky v divadle Spirála, po tom, co se hrál Jesus Christ Superstar. A i v Evitě hrál Dan Barta, on zpíval Che Guevaru. Já mám tuhle verzi strašně rád. Ani nevím, kde jsem jí sehnal, ale je to prostě krásný kus. Dneska má narozeniny taky paní Tereza Brodská, tak všechno nejlepší k dnešním narozeninám. Pak je tady smutné výročí, protože dneska je to přesně 7 let, co nás opustil Václav Postránecký. Před chvilkou zpívala Helenka Vondráčková Sladké mámení, tak to byla taková vzpomínka na pana Postráneckého. No a dneska má narozeniny Adam Mišík, ještě to není kulaté, ale už je to za rohem, 29 je Adamovi. Já musím říct, že nejenom skvělý zpěvák, ale taky výborný herec, protože pokud jste viděli Metodu Markovič, ať už tu první řadu nebo tu druhou, tak tam Adam prostě září. Tak Adame, všechno nejlepší a tady je tvoje písnička, Já nechci víc.

0: Lucie a šťastný chlap na vlnách Rádia Blaník. Jak by řekla Iva Lecká, dneska je v podstatě den velkého juchu, protože zítra je svátek, takže juchu. A juchu vypadá to, že Timmy, ta velryba, že žije. Ono se spekuluje o tom, že uhynula, že prostě ztratila příliš mnoho energie a tuku a tak dále, zeslábla a pošla. Ale teďka se vyjádřil ministr životního prostředí z Mecklenburska předního Pomořanska, Till Backhaus, a ten říká, že může s jistotou říct, že Timmy žije a víc k tomu nic říkat nechce. Buď ví něco víc, anebo mlží. Každopádně pro tuhle chvíli myslím, že je dobrá zpráva, že oficiálně Timmy je naživu. Za chvilku Věra Martinová, Gump, Marta Kubišová, taky Michal David a jeho děti Ráje. Posloucháte Blaník. Středočeské aktuality. Přeji vám hezký den. Rekordních skoro 30 milionů korun chce Středočeský kraj rozdělit žadatelům o dotaci z Fondu prevence 2026. Peníze jdou na primární prevenci, adiktologické služby a na prevenci kriminality. Návrh na rozdělení dotací dnes projednala Rada kraje. Definitivně rozhodne krajské zastupitelstvo. Hejtmanka Petra Pecková k tomu říká.
1: Prevence je pro mě naprosto zásadní pojem, protože peníze vynaložené na prevenci mají ve výsledku opravdu dlouhodobý dopad a obrovské úspory do budoucna. Například primární prevence na školách, ta posiluje odolnost dětí, předchází rizikovému chování dříve, než se rozvine, řeší zásahy do duševního zdraví dětí, pomáhá řešit klima ve školních třídách nebo v celých školách, šikanu, ale i kyberšikanu. A je opravdu smutné, že se na úrovni státu dávají na prevenci opravdu malé peníze.
0: A jakou cestou jde Středočeský kraj?
1: Kraj jde právě úplně opačnou cestou a z letošního rozpočtu jsme na prevenci vyhradili úplně rekordní peníze, je to skoro 30 milionů korun. Má to velký smysl, protože jak bylo vidět, tak o dotaci z našeho fondu požádali desítky škol a obcí, ale i neziskových organizací, které řeší prevenci napříč celým Středočeským krajem. Každá koruna vložená do prevence a adiktologických služeb se společnosti vrací v podobě nižších nákladů na zdravotní a sociální služby a tak v podobě samozřejmě bezpečnějšího prostředí kolem nás.
0: To byla paní hejtmanka Petra Pecková o aktuálním dění na kraji. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
2: Středočeské aktuality. Aktuality.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Bé. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fiegel. Více na

0: Lesa Webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat Stavebniny. www.izomat.cz.
2: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura Zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura Zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
3: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koller, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost. Spartafest.cz.
4: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
5: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hermann.cz.
4: Hermann. Jistota na celý život.
6: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
7: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
6: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
7: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. MaxiDotace.cz.
6: Maxi Dotace.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.

0: Nevím, co by se muselo stát, aby Michal David nezahrál a nezaspíval Děti ráje na konopišti. To se prostě stane. Konopiště je vyprodané, přátelé, to už moc dobře víte, ale my jsme si pro vás pár vstupenek ještě schovali a budeme vám je rozdávat. My totiž nejenom, že vám hrajeme, ale my si taky rádi hrajeme a tak si o ty lístky zahrajeme. A začínáme už v pondělí 11. To znamená, že teď si užijeme ten prodloužený víkend a v pondělí ráno na to vlítneme. Úderem 8. uslyšíte první nápovědu a budete hledat hvězdu Konopiště. A kdo jiný je jako první ve vysílání Blaníku, tak ten má dva lístky na Konopiště jisté. Těšíme se na vás. 27. narozeniny oslavíme 30. května.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: A ne 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko. Žijeme s chutí.
1: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku hanácká kyselka relaxace.
0: A na Blaníku si dál budeme hrát. Za chvilku třeba Činasky a Láska a Data.
2: Známe to všichni.
1: I malá účtenka umí udělat velké starosti.
2: Víte co? Hosté je na naši hlavu.
1: My je za vás vyřešíme.
2: Ať to s

0: přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
1: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

0: 9.
1: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Sí, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Chcete si sednout tady? Nebo

0: Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz. Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tak děti, pojďte domů.
5: Ale my jsme doma tady.
6: A je nám tu dobře.
2: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasi. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
8: Dobrý den, zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu, ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme, poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Tohle byl Michal Prokop, Framus 5 a Bitva o Karlův most. V závěru české hodinky na Blaníku a dál si budeme hrát hlavně hezky česky. Hana Zagorová a Petr Rezek. Asi ráda přijdu, taky můj včerejší parťák Marek Ztracený. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. A Dan Landa a jeho touha. Touha je žít, zůstat a neodejít. A to my zůstáváme, neodcházíme, hrajeme hezky česky už skoro 27 let a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5 minut už bude 13 hodin. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sen Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
3: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrot. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí IQ. Profi voda, s tou se
4: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli 4. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
1: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
6: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu. Ráno může být přechodně místy i zataženo. Pršet bude už jen výjimečně a k večeru se bude obloha dál postupně vyjasňovat. Teploty v maximech zítra vyšplhají na 19 stupňů. Tolik o počasí, teď už míříme na silnice.
7: Jsme Blaník. Pohodové ráno.

0: Deník za volantem.
1: Pozor si dávejte na dálnicích. Na D1 na 11. kilometru směr Brno se srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením v koloně. Na D10 na 46,5. kilometru ve směru do Turnova došlo taky k nehodě. Zatím se kolona netvoří, přesto tam buďte velmi pozorní. Na dálnici D6 na 54. kilometru ve směru na Karlovy Vary nepřehledněte porouchané vozidlo. Pozor dejte i na trase z Benešova na Tábor za Voticemi. Kvůli dopravnímu omezení se v obou směrech tvoří dlouhé kolony. Počítejte tu se zdržením. A postojíte si i na příjezdu do Benešova směrem od Prahy na silnici 1/3. Provoz tu blokuje porouchané auto a kolona má 2 kilometry.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
4: České Švýcarsko pohlídá zpráva Národního parku. Většina Čechů se hlásí k vlastenectví. V Ústí nad Labem pokračují práce na novém mostě. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Požářiště v Českém Švýcarsku už mají na starost správci parku. Po uhašení požáru jim místo předali k dohledu hasiči. Aktuálně už podle nich opětovné rozhoření nehrozí. Kvůli rozsahu požáru a riziku pádu stromů by mělo být místo 2 týdny monitorováno. Plameny zasáhly 100 hektarů a v jednu chvíli na místě zasahovalo na 600 hasičů a také 8 vrtulníků. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 90% dotázaných. Současně se víc než polovina lidí přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda, zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. Benešův most v Ústí nad Labem usazují stavbaři na nové pilíře. Konstrukce kvůli opravě zvedly zhruba o 20 cm. Následovat bude betonáž mostovky a předpolí, dokončení opěr, pokládka izolace a vozovkových vrstev. Důležitá spojnice břehu Labe je uzavřena od konce dubna 2025. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu. Dojde k tomu v neděli od 10 dopoledne a celý den bude ve znamení zábavného programu. A k němu nám víc řekne mluvčí lázní Lucie Špačková.
5: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. Lázně zároveň připomenou své 4 přírodní léčivé zdroje, a to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
4: A součástí bude také jarmark, který nabídne i valašské frgály. Tolik zprávy Rádia Blaník. Pepi, je to tvoje?
6: Děkuju moc a je 1 hodina úplně přesně.
0: Pepa Černý
3: na Rádiu Blaník.
6: Krásné odpoledne, přátelé, co nás čeká po 13. hodině, hlavně české písničky, taky jedna reportáž. Řeknu vám podrobnosti o 2 nových rekordech, které se rýsují, a taky vám připomenu, že byste si měli zkontrolovat své peněženky. Tak si na to počkejte. Lenka Filipová právě teď, prý se tomu říká láska. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Vašo Patejdl a voňavky děvčat na vlnách Rádia Blaní. Řekněme si to upřímně, přátelé. Jestli jsme v něčem skutečně jako Češi, Moravané a Slezované dobří, tak je to v tom, že když je potřeba někde pomoci, tak my pomůžeme. Bez debat. A právě na tohle téma se dneska zaměřila naše reportérka, kolegyně a sympatianda Sára Vuldánová, která se hlásí z terénu. Sáro, povídej, my posloucháme.
1: Hezký den, už příští středu 13. května vyjdou do ulic dobrovolníci, kteří budou nabízet kytičky v rámci Českého dne proti rakovině. Letošní ročník sbírky je jubilejní, takže pokud ji podporujete pravidelně, třeba jako moje babička, můžete mít doma už klidně 30. kytičku měsíčku lékařského, tentokrát s fialovou stužkou. Tématem letoška jsou nádory hlavy a krku, jejichž hlavní příčinou je především kouření, často v kombinaci s alkoholem. Smyslem sbírky není jen vybrat peníze pro onkologická pracoviště, ale také šířit osvětu o prevenci. Ke kytičce proto dostanete i informační leták. Minimální příspěvek je 20 korun a zaplatit můžete hotově přes QR kód a v Praze letos poprvé také kartou. Pro Rádio Blaník Sára Vuldánová.
0: Sáro, moc krát děkujeme a zároveň děkuju už dopředu všem, kteří přispějí. A zpátky k písničkám, tuhle znáte. Jennifer Rush a Tears in the Rain, tedy ve volném překladu Slzy v dešti. Je 13.12 a vy posloucháte Rádio Blaník.

0: Annie Lennox a why, tedy proč, tak na tohle se ptá několikrát v každém refrénu Annie Lennox v téhle hitovce celosvětově známé. Přátelé, já jsem vám chtěl povědět o dvou rekordech. Budou se lámat teď o víkendu, v sobotu. Jednak tedy dálková přeprava vody hasičskými hadicemi, a to ze Žďáru nad Sázavou, řeka Svratka, jo, oni tu vodu hasiči těmi hadicemi vrátí až na samý pramen Svratky. Dohromady je to 64 kilometrů, to je neuvěřitelné. Tak to se stane, doufám, že se to povede, já strašně držím palce, to se stane úplně poprvé a bude to rekord. Navíc to tak trochu doprovází náš krajánek Vlastasu, ten se na to vyloženě zaměřil, a o víkendu my to ještě budeme kontrolovat, jestli se to pánům a dámám hasičských sborů povede. Držíme palce moc. No a Hrádek nad Nisou, tam má proběhnout největší hudební hasičská fontána dětí. Tak i tam moc držíme palce, ať je z toho český rekord do české knihy rekordů, protože tam je čest být. My jsme tam ostatně taky, hned několikrát. Za chvilku Dan Landa, Touha a taky Marek Ztracený, Ta bílá ti sluší. Posloucháte Blaník.
1: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
2: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
4: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí, a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
5: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
6: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města, nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas, nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
7: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
8: A dost barvy.
9: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
10: Veselé barvičky jara.
9: Akce platí do konce června.
10: Navštivte A dost barvy a jste v pohodě.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.

0: Kamenolom SHB Bernardice. www.kamenolombernardice.cz.
1: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
2: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
5: Mua.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.

0: Můj včerejší parťák Marek Ztracený, ta bílá ti sluší na Blaníku. A teď důležitá informace pro všechny řidiče a řidičky. V následujících měsících totiž propadne obrovské množství řidičáků. Konkrétní čísla zná mluvčí ministerstva dopravy Alena Mail.
1: Řidičských průkazů, kterým podle aktuálních květnových dat končí letos platnost, je ještě 409 245. Z tohoto pohledu budou nejsilnějšími měsíci srpen, říjen, září a listopad. Zažádat o nový doklad je možné i elektronicky přes portál dopravy, a to až 3 měsíce před koncem jeho platnosti. Řešíte tak možné už i průkazy, kterým platnost končí na začátku srpna.
0: Tak si ten svůj řidičák radši zkontrolujte. On sice platí 10 let, ale ono to hrozně letí. Teď koukám na ten svůj 2029. Fuj, tak mě se to netýká. Vás možná jo, mrkněte se. A zpátky k písničkám. Za chvilku třeba Petr Nať. Pojďme se zachránit. Na Blaníku.
2: Koncertů je mnoho.
3: Konopiště jenom jedno.
2: Sobota 30. května. Více na stránkách
3: radioblaník.cz.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku, zvonařku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střízích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
9: Snížíme o 2 stupně.
8: Bod 2, průvan.
9: Dáme ručníky mezi okna.
10: Výborný návrh.
8: Bod 3, plíseň.
9: Vydrhnout, přetřít.
11: A co udělat rekonstrukci?
10: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buzinkou.
12: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
13: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž.

0: Pojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
4: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
5: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
4: Fakt?
5: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
4: Tak jedeme.
5: Auto ESA, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
4: Kdo na to jde
5: od lesa, koupí auto od ESA.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.

0: Eros Ramazzotti na vlnách Rádia Blaník. Koncertoval teď v Praze v O2 aréně a bylo to prý famózní. Navíc se příští rok má vrátit, prostě Eros nás má rád, my máme zase rádi jeho, ale nejradši hrajeme hezky česky a to budeme dělat i v následující hodině. Dáme si třeba písničku takovou vánoční, ale to vůbec nevadí v květnu. Co je tam na světě nejlepší? Iveta Bartošová. Zaspívá i Marie Rotrová. A taky muž, který na Blaníku zpíval jako první. Tak tíží poslední kovboj. První zpěvák a poslední kovboj Michal Tučný, ten na Blaník prostě patří. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6,5 minuty už budou 2 hodiny odpoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme Impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
4: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
1: Rádio Blaník. Počasí.
6: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká oblačno až polojasno. Ráno může být přechodně nebe i zatažené. Přehánky se vyskytnou už jen výjimečně, k večeru se pak bude obloha postupně dál vyjasňovat. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů a foukat bude slabý vítr. Tolik o počasí, míříme na silnice.
1: Rádio Blaník.
7: Nejvíc pohody
1: a nejvíc českých písniček.
7: Za každého počasí.
1: Blaník za volantem.
6: Na dálnici D10 na 640,5 kilometru ve směru do Turnova došlo k nehodě. Zatím se kolona netvoří. Kolona je ale na D8 před Prahou. Podrobnosti má Adam z dopravního centra ŘSD.
8: K nehodě dvou nákladních vozidel došlo na 4. kilometru dálnice D8 ve směru na Prahu. Od 9. kilometru se tak dostanete do zdržení okolo 20 minut.
6: Poskakovat budete taky na dálnici D1, a to na 11. kilometru ve směru do Brna. Tady se srazila 2 osobní auta v levém pruhu. Kolona má zhruba kilometr. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu, kamkoliv jedete. A teď jsou na řadě zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Požár v Českém Švýcarsku omezil některé trasy. Kriminalisté obvinili drogový gang. Los Emil se zřejmě znovu objevil mezi lidmi. Krásné odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Hasiči postupně opouštějí České Švýcarsko a dohled nad požářištěm převezme správa Národního parku. Její ředitel Petr Kříž upozornil v České televizi na to, že některé turistické trasy můžou zůstat zavřené.
10: Trošku specifické to bude tady v místě, kde proběh požár, které bude mít v následujících minimálně 2 týdnech pod detailním dozorem. Tam se budou pohybovat nadále jednotky dobrovolných hasičů, naši zaměstnanci a naši kolegové ze Šumavy. A v tomto místě prostor pro turisty samozřejmě ještě bude uzavřen.
9: Na místě také stále probíhá vyšetřování příčin požáru i vyčíslení škod. Kriminalisté z Národní protidrogové centrály zadrželi drogový gang. Zároveň už 22 lidí obvinili z výroby a prodeje drog. Suroviny skupina dovážela podle policie z Ukrajiny a také ze Španělska. Při domovních prohlídkách zajistili víc než kilogram pervitinu a další věci na výrobu drog. Některým hrozí až 12-leté vězení. V centru Berouna čeká na řidiče omezení. Od pondělí totiž začne rekonstrukce dopravně vytížené České ulice. Stavební práce v úseku od křižovatky s ulicí Čertovka k třídě politických vězňů jsou naplánované až do konce června. Řidiči musí počítat s objížďkou. Zřejmě los Emil se v posledních dnech pohyboval po Dolním Bavorsku. Podle všeho jedinec, který loni prošel Moravou a dostal se až do Rakouska, byl naposledy spatřen u vesnice Medink. Shodují se na tom německé a rakouské servery. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
3: Pepa Černý
2: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. Druhá hodina už klepe na dveře, za minutku a půl už je tady. My si dál budeme hrát hlavně hezky česky, tak jak jste na Blaníku zvyklí. Za malou chvilku se do vysílání přihlásí náš krajánek, kterým je dneska Vlasta Suk. A když jsem s ním před chvilkou mluvil, tak říkal něco o krokodýlech, tak na to se těšte. No a v této hodině také dorazí kolegyně Sára Dvořáková, protože to je co? To je nositelka dobrých zpráv. A na Blaníku vedle českých písniček máme rádi dobré zprávy. Divoký byl, to je kapela z Úval, která nám teď zahraje svůj pocit, což je písnička z jejich třetího alba. Jmenovalo se Mezi nima. Hezké odpoledne s Blaníkem.

0: Doktor Alban na vyloženě letní hit It's My Life.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A krajánkem Rádia Blaník je dneska Vlasta Suk, který někam zamířil, ale neřekl mi úplně přesně kam. Vlastíku, já tě vítám a řekni nám, kde pak seš?
2: Dobré odpoledne, ahoj, já jsem v jižních Čechách a aktuálně se hlásím z Krokodýlí zoo z Protivína. A mě se tady ujali, mile přivítali taky dvě dámy, jednak Michaela Vážná, ošetřovatelka, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A taky Jana Bílková, asistentka ředitele, dobrý den, i vás zdravím.
4: Dobrý den.
2: Od kdy tady jste?
3: Tato zoo vznikla v roce 2008.
2: A za tu dobu jste se rozrostli nějakým způsobem?
4: Ano, zpočátku fungovala spodní část, později probíhaly úpravy a zoo byla rozšiřována o patro a vlastně v nynější podobě funguje od roku 2015.
2: A kolik tedy teď aktuálně tady máte kusů?
4: V současné době máme v zoo kolem 70 kusů krokodýlů. A nejstaršímu krokodýlovi je 72 let a nejmladší mláďátko máme 2 roky staré.
2: Třeba největší?
4: Mezi největší druh patří krokodýl mořský a gavial sundský, kteří měří kolem 4,5 metru.
2: Máte nějaké raritní kousky, které jste odchovali?
3: Ano, je to pravda. My odchováváme hlavně kriticky ohrožené druhy. Například v roce 2017 jsme odchovali gaviály indický, což nás proslavilo po celém světě. Také 2 roky zpátky krokodýly mořský, což je unikát v Evropě, protože nikdo je nechce chovat kvůli jejich dílce.
2: V čem jste ještě unikátní?
4: Takže u nás v zoo můžete vidět různé barevné formy krokodýlů, od normálně zbarvených, po strakaté, až po bílé krokodýly, jsou to leucíni a nebo také albíni.
2: Já tohle rozhodně doporučuji. Výhodou je, že tahle krokodýlí zoo je otevřena celoročně. No a jak konkrétně, v které dny?
3: Tak máme otevřeno od pondělí do neděle, od 10 do 4 odpoledne. Ale v létě se to liší, červen, srpen, to máme otevřeno až do 5.
2: Koukal jsem, že tady máte i obchůdek, takže si posluchači mohou odnést něco na památku, co konkrétně třeba?
4: Určitě si každý vybere, máme tady různé druhy od plyšových krokodýlků, poplastové, i různé věci na památku, takže si myslím, že si každý vybere.
2: A něco dobrého?
3: Ano, je tady možná se vybrat i nějaký pití, který vás určitě přijde vhod v tomto vedru, co tady máme.
2: No, teď se to úplně mi vytrhla z pusy, že tady je opravdu vedro. Koukal jsem přes 30 stupňů?
3: Ano, přes 30 stupňů, ale pocitivě 40 stupňů. Je tady vysoká vlhkost a je to kvůli tomu, protože krokodýle milují a hlavně potřebují teplo.
2: Takže za každého počasí sem je ideální vzít si krátké tričko. Tak jo, já vám děkuju za rozhovor, ať se daří a přeju vám krásné dny. Nashledanou.
4: Děkujeme vám za návštěvu, nashledanou.
3: Já vám děkuju, nashledanou.
2: A tuhle krokodýlí zoo doporučuje i blanický krajánek. Tak se mějte hezky. Ahoj.
0: Ahoj Vlasto, moc krát děkujeme.
1: Jsme Blaník a jedeme za vámi.
0: A od krokodýlů se přesuneme do lesa. Víte, jak dělá jelen? Takhle, posloucháte Blaník, hezké odpoledne.

0: Freddie Mercury a jeho solovka Living on my own z roku 1993. To už Freddie mezi námi nebyl. Tohle je takový remix jeho původní písně, která se objevila na albu Mr. Bad Guy. Velmi špatné recenze měla, byla špatně přijatá, dokonce i ekonomicky byla velice neúspěšná. Oni Freddie tehdy točil v Mníchově a tam on se vždycky tak rozparádil, že na to natáčení potom nebyla energie. A navíc se ukázalo, že Freddie bez Queenů úplně, že to jako není ono. I když potom Barcelona z Montserrat Caballé, to bylo fantastické album. Přátelé, pokud máte rádi Freddieho, tak vyražte do Budapešti, protože tam je teď od pátku nová výstava, na které můžete vidět strašně moc Freddieho osobních předmětů. Jednak jsou tam kostýmy, různé oblečení, boty, ve kterých vystupoval třeba právě na NEP stadionu v Budapešti v roce 1986. Dokonce i jeho kimona, protože on byl velkým milovníkem japonské kultury. Samozřejmě spousta fotografií s jeho milovanými kočkami. No prostě Freddie the Exhibition v Budapešti. Mimochodem za touhle výstavou stojí Čech a to sběratel Tomáš Hykl. Tak to doporučuju. A za chvilku Michal Tučný, Marie Rotrová, taky Secret Service na Blaníku. Stánku
1: na levnou krásu. Víkend s Nemiry.
2: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
1: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nehvědi u stánku. Budeme něco srvát. Bratranci Vojta a Hl-

0: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
1: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
2: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
3: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu u kachen.
2: Počkejte, kůň u kachen?
3: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy. Jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
2: Tak moment, kůň nebo žába?
3: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
2: Pane Sisle, jste si jistý, těmi ovcemi ty přeci nespívají, že?
3: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
2: Co to?
3: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
2: Do reprezentace? Jako za národák?
3: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
2: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
1: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
4: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
5: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
5: Všechno najednou?
7: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
8: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
11: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
12: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
13: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
14: Jízdy na bobové dráze.
12: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
14: Soutěže.
12: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
14: A koncert Tomáše Kluse.
12: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
14: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
12: nhr.cz.
15: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
16: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
17: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
18: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.

0: Secret Service a O Suzy na vlnách Rádia Blaník. A teď už je čas na dobrou zprávu.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: A s dobrou zprávou je tady tradičně Sára Dvořáková, nositelka dobrých zpráv. Ahoj Sáro, vítej a povídej.
2: Ahoj Pepo a hezké odpoledne všem. Příští sobotu 16. května se znovu rozejdou tisíce lidí krajinou středních Čech. Legendární pochod Praha-Prčice letos píše už svůj 59. ročník a zájem o něj nepolevuje ani po téměř 60 let. Jen loni se na trasy vydalo přes 24,5 tisíce turistů. Někdo jde kvůli sportu, jiný kvůli tradici, další prostě proto, že chce strávit den venku. Praha-Prčice není závod, je to jeden z největších turistických svátků v republice. Pár praktických informací teď za pořadatele dodá Dana Horáková.
3: Na stránkách pochodu www.praha-prčice.cz jsou nejaktuálnější informace, respektive naše jediné oficiální informace, takže doporučujeme pochodníkům hledat všechno přímo tam. A tam pod záložkou trasy jsou všechny letošní trasy, které jsou v nabídce, jich celkem 21, 16 pro pěší, 4 pro cyklisty a 1 zase pro handicapované lidi, pro vozíčkáře, zejména teda z Miličína.
2: Organizátoři zároveň upozorňují, že některé trasy mají letos drobné změny a lidé by proto měli sledovat aktuální popisy cest a nespoléhat jen na paměť. Důležitá informace se týká registrací. Přihlášení je možné pouze předem přes internet. Na místě už se registrovat nedá. Přihlásit se můžete na oficiálních stránkách pochodu, a to do 14. května do půlnoci. A ať už půjdete poprvé nebo patříte mezi věrné pochodníky, přejeme vám šťastnou cestu a hezké počasí.
0: Děkujeme moc krát, Sáro. Pochodník, já asi začnu být pochodníkem.
2: Mně se to slovo taky líbí.
0: Že jo, hej. Moc děkujeme, měj se hezky, ahoj.
2: Taky děkuju, ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Rádia Blaník.
0: Dobré zprávy a české písničky, to je naše tady na Blaníku. Přátelé, já se s vámi loučím pro celý tento týden, protože zítra tady nebudu, o víkendu taky, neužijte si to. Hlavně nezapomeňte na Šeřík zítra. Víte, jak to zpívá Pavel Dobeš. A když už jsme u svátků ze všech největších, zapomněl si na Šeřík, takový si sklerotik. Hezký svátek si užijte a v pondělí už tady bude i Iva. Za chvilku Iveta Bartošová a skupina Tým. Mějte se krásně.

si věděli rady. Kdo ti něžně první pár podhoboval? Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat. Na Blaníku budeme celou tuto neděli hrát ty nejhezčí české písničky věnované

0: Den matek na rádiu Blaník.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním. Já ne, ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: První probuzení na moři?
4: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok, pořád je co objevovat.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
8: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
10: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice.
10: Sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: hodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
2: Nemusíš, v Auto ESA to zaplatíme za tebe.
1: Fakt?
2: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
1: Tak jedeme.
2: Auto ESA, ceny paliva u nás, řešit nemusíte.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Dobrý den, zajímá vás, jak správně navrhnout okolí domu? Ať už se jedná o hvězdy, parkovací stání, terasy, schody nebo obrubníky. Se vším poradíme, poslechněte si pátý díl seriálu Dito na dlažbě ploty v podcastech na webu radioblanik.cz.

0: Na Blaníku skupina Tým. Za 8 minut bude 15 hodin a hezké odpoledne přeje Martin Ledinský. Za chvíli počasí, doprava, zprávy a v příští hodině další písničky chystáme Michala Davida.
1: Kolu, pijeme kolu, není to náhoda, že u jednoho stolu.
0: Taky naší blanickou písničku k našemu 25. výročí.
1: Slunce dá.
0: A zpívat bude i Ilona Čáková. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
2: Rádio Blaník, počasí.
7: Rádio Blaník.
8: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblačno až polojasno. Ráno bude obloha přechodně zatažená. Přeháníky se vyskytnou jen výjimečně a k večeru se bude nebe dál vyjasňovat. Nejvyšší teploty 16 až 19 a foukat bude slabý vítr. Toliko počasí, teď už je tu dopravní servis.
2: Jak bude?
9: A co si vzít na sebe?
2: I to se dozvíte u nás na Blaníku. Blaník za volantem.
8: Začneme na Pražském okruhu. Slovo má Adam z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
10: K nehodě osobního a nákladního vozidla došlo na 21. kilometru Pražského okruhu na trase Ruzyně-Modletice. Zdržení před nehodou je okolo 10 minut.
8: Na dálnici D5 mezi 17. a 16. kilometrem směrem z Rozvadova na Prahu bude u krajnice probíhat údržba mostů. Dejte si tam proto pozor. Silničáře potkáte i na D1. Pracuje se mezi 53. a 48. kilometrem směr Praha. Práce probíhají ve stoupacím pruhu, tak tam dejte velký pozor. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu, na řadě jsou zprávy.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
2: Zprávy Rádia Blaník.
9: Stručně, jasně, přehledně.
11: Obvinění v bitcoinové kauze se proti stíhání ohradili. Paliva opět v týdnu v Česku zdražila. Na Vysočině řeší sucho na polích. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Všichni tři obvinění v bitcoinové kauze si podali protistíhání stížnost. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které případ dozoruje. O podání své stížnosti řekl už pondělí Novinkám CZ bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterého policie právě 4. května obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby a také z praní špinavých peněz. Pohonné hmoty za poslední týden opět zdražily. U benzínu je to o víc než korunu, u nafty o 50 haléřů. Ukazují to data společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje. Podle analytiků ale zdražování nekončí, naopak bude dál pokračovat. Za růstem cen stojí vývoj na ropném trhu. Policie od rána vyšetřuje odpálení bankomatu v Praze v Kunraticích. Incident se stal v tamním obchodním centru a na místě zasahovali kriminalisté i pyrotechnik. Jak se situace vyvíjela, říká mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
12: Na místě po neznámých pachatelích pátral jak policejní psovod, tak také policejní vrtulník s termovizí, ale do současné chvíli se nepodařilo nikoho vypátrat. Škoda prozatím stanovena nebyla a v současné chvíli kriminalisté zjišťují, ke kolika penězům se pachatelé tímto způsobem dostali.
11: Místo už je teď opět přístupné, nikomu se nic nestalo. Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích až o 30%. Jsou to údaje za území spravované povodím Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly kvůli tomu zrušeny závody slalomářů. Ty se na tamní umělé dráze měly konat o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Dopady sucha jsou vidět i na polích. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Martin Ledinský.
0: Moniko, děkujeme a za 2,5 minuty bude 15 hodin.
2: Martin Ledinský
9: na Rádiu Blaník.
0: Za chvíli se vypravíme na výlet s Miroslavem Táborským. Tento týden se vydáváme za výhledy. Ještě předtím na Blaníku další písničky. Teď tu pro vás máme skupinu Turbo. Tak hezký poslech.

0: všude dobře?
1: U nás v Česku nejlíp.
0: Na cestách s Blaníkem a Miroslavem Táborským.
1: Už za chvíli na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku k vaší odpolední pohodě Michal David. S Miroslavem Táborským se dnes vydáme na další zajímavé místo, které se týká nějakého toho pěkného výhledu.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dovolím si vám představit další místa s mimořádnými vyhlídkami a bude to překvapivě v nížině. Mělník, kdysi královské věnné město, přitahuje návštěvníky svým historickým centrem a především zámkem. Milovníci vína jej znají jako centrum vinařství v Čechách, a to prokazatelně už od dob císaře Karla IV. Podle některých legend ještě o několik století dříve. Ale opravdu atraktivní jsou také zdejší vyhlídky. Dominantou města je hrad přestavěný na zámek a v jeho sousedství také kostel svatých Petra a Pavla s vysokou, zdaleka viditelnou věží. Zámek stojí na vyvýšené opukové skále nad jedinečným soutokem dvou našich největších řek, Labe a Vltavy. A právě zámecké návrší nabízí neopakovatelné výhledy na soutok a dále do kraje. Pod Mělníkem se do Labe vlévá kromě Vltavy také Vraňansko-Hořínský plavební kanál, vybudovaný kvůli splavnosti Vltavy. Proti proudu můžete vidět ikonické secesní zdymadlo. Kdo sem přijde poprvé, často pokládá kanál při pohledu z hora za Vltavu. Ta se však spojuje s Labem o kousíček dříve proti proudu. Paradoxem soutoku je, že Vltava, ač je vodnatější a delší než Labe, zde končí a další tok se už nazývá Labe. No a přímo proti soutoku stojí vyhlídka se zajímavým příběhem. Nese jméno dobrodruha tajemného původu Enrique Stanko Vráze. Ten procestoval v letech 1880 až 1920 opakovaně severní a západní Afriku. Prošel a projel napříč Jižní Amerikou, navštívil Mexiko, Spojené státy, Japonsko, Čínu, jihovýchodní Asii i ostrovy v Tichém oceánu, včetně ještě dlouho potom neprozkoumané Nové Gvineje. Na mnoha místech byl jedním z prvních Evropanů. Na svých cestách nazbíral mnoho přírodnin, živých zvířat a uměleckých předmětů. Všude fotografoval a po návratu do vlasti napsal několik cestopisů. A proč se podle něj jmenuje právě vyhlídka v Mělníku, to vám povím příště. Zatím se mějte krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.
0: A teď už na Blaníku další pohodové písničky. Za chvíli Malý vůz od Ilony Čákové, budou tu i Ricky Epovery a právě teď blanická výroční písnička ke 25. narozeninám.

0: Ilona Čáková na Blaníku, za 8 minut bude 15:30. Tak nám konečně zapršelo, ale jenom v Čechách. Východ republiky zůstane dál na suchu. V dubnu jsme zažili jedno z nejsušších období v historii měření, tak aspoň někde jsme měli to štěstí, že nám se zálivkou zahrát i včera vydatně pomohl déšť. Na východě se ale bohužel významnějších srážek nedočkáte ani tento týden. A do konce měsíce jich má po celém Česku opět ubývat, takže to nebude trvat dlouho. A asi zase zavládne sucho. Radio Blaník. K vaší odpolední pohodě dál chystáme kabáty, Alfavil a nebo taky Lucii Bílou.
1: Není rodina jako rodina. Naše zvířecí rodina je e-shop, který nabízí vše pro mazlíčky. Ať už řešíte kila navíc, alergie, anebo jen chcete pro svého parťáka to nejlepší. U nás na zvířecírodina.cz najdete kvanta kvalitních krmiv pro skvělou kondici i spoustu dalších dobrod. Zvířecí rodina. Kvalita s vysokým psí kvé.
2: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
3: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Víte na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
4: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
6: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

0: Na Blaníku Lucie Bílá, která bude koncem května zpívat i na našich 27. narozeninách. Jak už je vám jistě známo, Konopiště je vyprodané, ale přesto tady pro vás ještě několik lístků schováváme a budeme je rozdávat v našem vysílání. A tak se možná v sobotu 30. května na Konopišti uvidíme i s vámi, ale vy to ještě netušíte. Stačí, když budete mít štěstí a poslední vstupenky u nás na Blaníku vyhrajete. Už brzy se dozvíte víc.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Na koncert vás zvou i Krušovice Bohem. Ochutnejte na Konopišti prémiový ležák s vyváženou hořkostí a z nejlepšího žateckého chmele. Krušovice Bohem. Více na webu krušovicebohem.cz.
0: Na Blaníku pro vás chystáme další zprávy, ale ještě než tady budou, tak se můžete těšit na Elány, taky na Aerosmith a nebo na Karla Gotta.
1: Rádio Blaník.
2: Hrajeme hezky.

0: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou?

0: 99 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
3: Hausbrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
17: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
18: Dnes večer vám nabídneme na televizi Seznam velice silný filmový zážitek. Pod režisérskou taktovkou Petra Nikolájeva vznikl snímek Lidice, který vás zavede do roku 1942, kdy Lidice zažívaly ty nejhorší chvíle. Válečné drama Lidice začíná na televizi Seznam dnes 10 minut po 20. hodině.

0: Na Blaníku Karel Gott, za 6 minut bude 16 hodin. Za chvíli další zprávy a v příští hodině Marek Ztracený. Skupina Krištof. Nebo taky Brontosauři. Jsme Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Druhého a 23. května ovládne Letnou Sparta Fest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
5: Nejlevnější pneu.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra čekáme oblačno až polojasno. Jen ráno může být přechodně místy i zataženo. Přehánky už se ale vyskytnou jen výjimečně. K večeru se pak bude obloha vyjasňovat a teploty vyšplhají na 16 až 19 stupňů. Tolik o počasí, teď míříme na cesty.
1: Kdy bude to správné počasí na výlet?
7: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
1: Za volantem.
6: Začneme na Pražském okruhu. Slovo má Adam z dopravního centra ŘSD.
8: Na Pražském okruhu se bouralo u obce Ořech na 22. kilometru ve směru k dálnici D1. Ve vytvořené koloně se popojíždí asi půl hodiny.
6: Kolona vás čeká taky na trase z Benešova na Tábor, a to za Boticemi. Důvodem je dopravní omezení. V obou směrech se tvoří kolony, počítejte se zdržením. A zdržíte se i na příjezdu do Benešova směrem z Prahy, a to na silnici 1/3. Provoz tu blokuje porouchané auto a kolona má 2 kilometry. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě teď jsou další zprávy s Monikou.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
7: Aktuální přehled každý den.
1: Zprávy Rádia Blaník.
7: Stručně, jasně, přehledně.
9: Jarní sbírka potravin byla velmi úspěšná. Ministr Macinka zamíří do Německa. Staré mobilní telefony můžou být rizikem.
7: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Nedávná jarní sbírka potravin v Česku byla rekordní. Lidé v ní darovali na 702 tun jídla a drogerie pro lidi v nouzi. Do akce se zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen a na 5600 dobrovolníků. Pomoc míří hlavně k samoživitelům, seniorům a nebo lidem bez domova. Ministr zahraničí Petr Macinka zamíří na návštěvu Německa. Už zítra se v Berlíně setká se svým německým protějškem a zároveň v den výročí konce druhé světové války položí květiny v památníku Plecenze. Ten je na místě popravčí místnosti, kde za druhé světové války přišly o život mimo jiné stovky Čechoslováků. Staré telefony můžou být nečekaným rizikem v domácnosti. Odborníci upozorňují, že nepoužívané mobily můžou doma kvůli stárnoucím bateriím hořet. A nejen to, jak říká mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
10: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
9: Zařízení v sobě můžou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie nebo také kontakty. V představenstvu příbramské nemocnice končí stíhaný Stanislav Holobrada. Dnes ho odvolala rada Středočeského kraje v roli valné hromady. Na chybějícího člena představenstva, který bude nemocnici řídit po Holobradu, Vinohradovi kraj vyhlásí výběrové řízení. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin.
0: A za minutu bude 16 hodin. Hezké odpoledne.
1: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
0: Včera jsme ve studiu měli Marka Ztraceného, právě on byl dalším Pepovým parťákem. Jak Marek reaguje na to, když slyší z rádia svou písničku? Za několik minut si to připomeneme. A teď už na Blaníku Petr Kolář, ať se vám hezky poslouchá.

0: ke dnu stoupá.
1: Na Blaníku Marek Ztracený, který byl včera naším hostem, a došlo i na to, jak reaguje, když se slyší v rádiu.
2: To by se trochu vyhýbal, se musím přiznat, ano.
3: No, tak někdy posloucháš tak... rádio v tom případě.
2: Poslouchám, mimochodem Blaník taky rád.
3: Jo, a přepínáš, když seš tam ty.
2: Ne, to zase ne. Tak... no tak jako, abych řekl pravdu, občas se mám plný zuby.
3: Jo.
2: Když třeba jedeš turné a opravdu se slyšíš každý den a chodíš na ty rádia tak, a tak to už někdy si říkám, to já normálně se nemůžu ani slyšet, to je něco hroznýho. Ale to mě vždycky naštěstí přejde a pak už se zase sám ze sebou smířím.
1: Jestli vám včera ten rozhovor utekl, budete si ho moct pustit na našem webu radioblaník.cz. Byly u toho i kamery, takže záběry přímo ze studia s Markem Ztraceným taky uvidíte. Rozhovor bude ke shlédnutí i na našem YouTubeovém kanále. No a teď už další písničky na Blaníku za chvilku. Miraj, Boniem, a tady už je Kristýna.

0: spát.
1: Na Blaníku skupina Mirai za 10 minut bude 16:30. Blíží se Zlínský filmový festival a hvězdu na chodníku slávy před Zlínským velkým kinem bude mít nově i Jindřiška z Pelíšků, herečka Kristýna Badinková-Nováková a stejně tak i Martin Písařík. Odhalení hvězd je plánováno na 2. června. Hvězdy na chodníku slávy jsou oceněním pro osobnosti, které svoji filmovou kariéru zahájily ve velmi raném věku. Dosud je tam 44 hvězd. Zlín film festival tady bude od 28. května do 3. června. Radio Blaník. A na Blaníku další písničky už za chvíli. Belinda Carlisle, Krištof a nebo taky Brontosauři.
2: Tajemný rok Radia Blaník.
3: Každý všední den v 9 hodin dopoledne.
4: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
6: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
6: I teď?
8: Ano.
6: A teď?
8: Jo, včera, dnes i zítra.
7: Prostě pořád.
9: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Ratatarararata trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
12: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
11: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral. Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
13: Víte, kdo má nejvíc poboček v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Vyberte si z celkem 19 000 vozů, z nichž 1500 je v tovární záruce. Všechna jsou i hned k odběru, s garancemi a s nejširší nabídkou financování. Auto vám přivezeme na pobočku, kterou si zvolíte, nebo dokonce až domů. Největší výběr, nejširší nabídka garancí, nejmodernější finanční služby. Navštivte nás na některé z poboček nebo si vyberte svůj vůz na aaaauto.cz.
14: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
15: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
14: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Kolenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.
1: Pozor, Suzuki přináší akční nabídky na vybrané modely. Spolehlivost, styl i výbava za výjimečné ceny. Ale jen omezený čas. Automotor Eager má na Suzuki Fígl. Více na suzukiauto.cz.
2: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
3: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
4: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice a vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.

0: stánky od nedvědů a taky brontosaurů. Před námi je prodloužený víkend, zítra státní svátek a co pro vás na Blaníku chystáme na sobotu a neděli? Bude to další výjimečný dárek. Tentokrát budeme o víkendu rozdávat vstupenky na letní festivaly Nedvědi u stánků.
1: Podívej, usmívá se ti šeždicí.
0: V sobotu a v neděli si na Blaníku budeme hrát a zpívat další písničky bratrů Nedvědů a také jejich synů Vojty a Honzy mladšího. Taky o víkendu poslouchejte Blaníka, mějte u sebe připravený nabitý telefon, abyste mohli soutěžit o lístky na letní festivaly Nedvědi Vědi u stánků.
1: Zhozený vlasy trávě kví.
2: Víkend s Nedvědy.
3: Na rádiu Blaník.
0: Za chvíli na Blaníku Pink a nebo taky Petr Kotwald. A jestli pak je ještě nějaká možnost dostat se letos na naší velkou narozeninovou oslavu?
2: Konopiště hlásí vyprodáno. Vy tam ale stále ještě můžete být s námi. Schovali jsme si pro vás ještě poslední železnou zásobu. Vstupenky zdarma jako dárek pro ty největší blanické fanoušky. Už brzy na Blaník.
4: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
5: Konopiště žije hudbou. Energii přináší Omexom. Omexom. Spojujeme svět energií.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila. To dobré začíná u nás.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
8: Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Chce se mi těsnit. Těsnit se mi chce. To se mi chce? Těsnit. Těsnit se mi, co? Chce. Komu se chce těsnit? No mě ano. Ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
9: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě

0: CZ.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plišákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
3: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosek řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosek frizante 0,75

0: Na Blaníku vám zpíval Petr Kotwald, za 7,5 minuty bude 5. Před námi jsou další zprávy a hned po nich Marie Rotrová. Zatím si opravdu cestu volí. V příští hodině taky Michal Tučný. Koukám, jak celá země vstává. Nebo opět a Radeček společně s Eli. Na Blaníku vám dál hrajeme hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Křížovky si koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Víte, kdo umí nejvýhodnější financování ojetých vozů v Praze a středních Čechách? No přece AAA Auto. Nabízíme celkem 19 000 aut, z toho 4 600 vozů přímo zde v regionu. A nebojte se využít výhodné financování. Vůz pořídíte už s 0% akontací a s úrokem od 2,9%. Vyberte si na aaaauto.cz, zavolejte na 800 110 800 nebo se stavte na našich pobočkách v Praze, Kolíně, Mladé Boleslavi a na Kladně.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
4: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zítra očekáváme oblačno až polojasno, ráno přechodně místy zataženo. Přeháníky ale budou už jen výjimečně, k večeru se navíc obloha začne postupně vyjasňovat. Teploty v maximech vyšplhají na 19 stupňů. Toliko počasí, teď už míříme na silnice.
7: Jsme Blaník.
1: Pohodové rádio.

0: za volantem.
1: Začneme na D5. Slovo má Honza z dopravního centra ŘSD.
2: Na dálnici D5 dejte zvýšené opatrnosti při projíždění kolem dopravní nehody na 28. kilometru ve směru na Německo. Provoz tady přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona.
1: Problémy hlásí taky D1.
2: Asi 20 minut zdržení naberete na dálnici D1 u Mirošovic, pokud míříte z Prahy ven.
1: A co Pražský okruh?
2: Na Pražském okruhu se vlivem silné dopravy vytvořila kolona asi na půl hodiny mezi letištěm až obcí Ořech ve směru k dálnici D1.
1: Obrňte se proto trpělivostí. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou další zprávy.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
4: Zprávy Rádia Blaník.
5: Stručně, jasně, přehledně.
6: Zpráva se chystá na monitorování českého Švýcarska. V Česku přibylo uštknutí zmíjí. Na Kolínsku nejezdí po bouřce vlaky. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Požářiště v Českém Švýcarsku pohlídá 2 týdny správa Národního parku. Nasadí na to 6 družstev vybavených velkoobjemovými cisternami. Požární plochu budou kontrolovat ve dne i v noci, a to v pravidelných 4-hodinových intervalech. Správě pomůžou taky 2 družstva z Národního parku Šumava anebo dobrovolní hasiči z Děčínska. Poslanci schválili roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Prodloužení přechodného období teď posoudí Senát. Důvodem odložení je podle ministryně pro místní rozvoj mimo jiné nutná úprava databáze kvůli projednávané novele stavebního zákona. Jarní slunečné počasí probudilo zmije k životu. Ty jsou letos nadměrně aktivní a proto je v lesích potřeba obezřetnost. Několik lidí u zmije letos uštkla, naposledy minulý týden. Jak se s tím jeden z pacientů vypořádal, dodává mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
7: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
6: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Mezi Bošicemi a Kouřimí na Kolínsku nejezdí vlaky. Trať včera podemlaly silné deště. Správa železnic odhaduje, že zprovozněna bude do 20. května. Cestující můžou využít náhradní autobusovou dopravu. Nejpostiženější bylo při bouřích Kolínsko, ale také Nymbursko a částečně Benešovsko ve středních Čechách. Tolik zprávy Rádia Blaník. Marti, je to tvoje.
8: Moniko, díky, a za 2 minuty bude 17 hodin. Pěkné odpoledne.
4: Martin Ledinský
5: na Rádiu Blaník.
8: Za chvíli se spojíme s naším blanickým krajánkem Vlastou Sukem, který je na Vysočině, kde se schyluje k jednomu rekordu. Kam přesně zavítal a cože se tam o víkendu bude dít, to se dozvíte za chvíli. Do té doby další písničky chystáme Michala Tučného, Eňu, a tady už jsou Skořápky ořechu od Marie Rotrové.

0: Na Blaníku Michal Tučný, hezké odpoledne.
1: Jedeme za vámi. Krajánek Rádia Blaník.
0: A teď už jsme ve spojení s kolegou Vlastou Sukem. Ahoj, kde tě máme právě teď?
2: Dobré odpoledne, já tě zdravím, podruhé se hlásím do vysílání. Teď jsem navštívil na Vysočině Šikland. Já už jsem tady byl v úterý a to proto, že se tady schyluje opravdu k něčemu velkému a je potřeba to opravdu ještě rozvést, protože je to hodně zajímavé. V sobotu se tady totiž pokusí pokořit rekord v dálkové přepravě vody. A já tu mám opět organizátory, pana Jiřího Sáblíka, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a hlavně hasiče.
2: Ano, a je tu s námi taky Vít Myčín, dobrý den.
4: Dobrý den, taky zdravím všechny posluchače Rádia Blaník.
2: Připomeňte, o co se jedná, co se budete snažit pokořit.
4: V sobotu se budeme snažit pokořit 16 let starý rekord v dálkové dopravě vody. Tentokrát potáhneme vodu Hadice na vzdálenosti 64,2 km v rámci okresu Žďár nad Sázavou z obce Bořiňov k prameni Svratky u Fryšavy nad Žákovou horou.
2: Kdy to všechno začne?
4: Vše začne v sobotu ráno časným budíčkem v 5 hodin, aby v 6 hodin jsme se mohli všichni rozjíždět na značky podél trasy, aby se rozvinul veškerý materiál a začneme zavodňovat. Chtěli bychom, řekněme, okolo 9. 10. hodiny, aby voda proudila hadicama.
2: Já ještě připomínám, že bude použito kolem 3,5 tisíc hadic a dorazí více než 2,5 tisíc hasičů, což je opravdu velké číslo, tak uvidíme, držíme palce, v sobotu budeme pochopitelně rekord sledovat. Tak a vy mi, pane Sáblíku, řekněte, jaký tady máte doprovodný program už na pátek.
3: Super, my jsme z něj úplně nadšený, protože v pátek je státní svátek, tak jsme se opravdu snažili těm hasičům ten den velice zpříjemnit. Budou tady krásný, zajímavé věci, ukázky, bude tady nasimulovaná dopravní nehoda, kdy od civilisty, který bude dávat první pomoc, přes aplikaci záchranka, pomocí policistů, záchranářů a hasičů budeme vyprostovat tu osobu z auta, dávat jí první pomoc. Bude tady firma s robotickým psem, který se nám bude tady prohánět po aréně, budou tady psovodi, budeme tady mít akrobatický rock and roll, spoustu a spoustu velice zajímavých a přínosných věcí. Tyto firmy nám budou dělat praktické ukázky, kterým budeme všem divákům ukazovat na velkoplošných obrazovkách.
2: A večer?
3: No a večer, jasně, a večer jako bombonek, jako odměnu všem hasičům si poslechneme koncert Pokáče.
2: Zmínil jste hasiče, ale ono to je vlastně pro veřejnost.
3: Určitě. Kdokoliv, kdo by měl zájem, má možnost se k nám podívat, ať už na celý doprovodní program, nebo i večer na toho Pokáče. Není problém, rádi vás uvidíme.
2: Tak jo, pánové, já vám děkuju, hlavně držím palce a jak už jsem říkal, v sobotu si zavoláme, abychom si řekli, jak to dopadlo. Mějte se krásně a se daří, nashledanou.
3: Nashledanou, děkujeme Rádiu Braníka, věříme, že v sobotu vám řekneme, že rekord bude pokořen.
4: Také se s vámi loučím, nashledanou, a těším se, že tady mezi nás někdo se přijdete podívat.
2: Tak a pro tuto chvíli se loučím já a vracím slovo do studia. Mějte se hezky. Ahoj.
0: Ahoj, díky moc a přejeme hezký čtvrtek a hlavně taky přejeme, abyste ten rekord pokořili.
1: Jsme Blaník
5: a jedeme za vámi.
0: Za chvíli na Blaníku Chris Norman a právě teď opět a Radeček společně s Eli. Tak ať se vám odpolední Blaník dál hezky poslouchá.

0: Adam Ďurica na Rádiu Blaník. Za 7 minut bude 17:30. Před námi je prodloužený víkend, deště pomalu ustanou a v sobotu i v neděli by mělo na většině území vládnout slunečné počasí. Neděle na mnoha místech přinese i letní teploty kolem 25 stupňů. Nepotrvá to ale dlouho, v příštím týdnu se opět dostaví deště. Ani ty ale nebudou trvat moc dlouho, takže jaro by mělo být nakonec i nadále velmi příjemné. Rádio Blaník. Za chvíli na Blaníku Arakain společně s Alešem Brichtou, Eurythmics a nebo taky Lunetik.
1: Středočeské aktuality.
2: Přeji vám hezký den. Rekordních skoro 30 milionů korun chce Středočeský kraj rozdělit žadatelům o dotaci z Fondu prevence 2026. Peníze jdou na primární prevenci, adiktologické služby a na prevenci kriminality. Návrh na rozdělení dotací dnes projednala Rada kraje. Definitivně rozhodne krajské zastupitelstvo. Hejtmanka Petra Pecková k tomu říká.
3: Prevence je pro mě naprosto zásadní pojem, protože peníze vynaložené na prevenci mají ve výsledku opravdu dlouhodobý dopad a obrovské úspory do budoucna. Například primární prevence na školách, ta posiluje odolnost dětí, předchází rizikovému chování dříve, než se rozvine, řeší zásahy do duševního zdraví dětí, pomáhá řešit klima ve školních třídách nebo v celých školách, šikanu, ale i kyberšikanu. A je opravdu smutné, že se na úrovni státu dávají na prevenci opravdu malé peníze.
2: A jakou cestou jde Středočeský kraj?
3: Kraj jde právě úplně opačnou cestou a z letošního rozpočtu jsme na prevenci vyhradili úplně rekordní peníze, je to skoro 30 milionů korun. Má to velký smysl, protože jak bylo vidět, tak o dotace z našeho fondu požádali desítky škol a obcí, ale i neziskových organizací, které řeší prevenci napříč celým Středočeským krajem. Každá koruna vložená do prevence a adiktologických služeb se společnosti vrací v podobě nižších nákladů na zdravotní a sociální služby a také v podobě samozřejmě bezpečnějšího prostředí kolem nás.
2: To byla paní hejtmanka Petra Pecková o aktuálním dění na kraji. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc hezky.
1: Středočeské aktuality. Aktuality.
4: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
5: No jasně, super.
4: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
5: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
4: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
5: Pánové na burger s trhaným masem.
6: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Dobrý den, jmenuji se Radim Němec a rád bych vás pozval do autosalonu zánovních a ojetých vozů do Autojaro v Kunratice.
8: Přijeďte si udělat radost do Autojaro v Kunratice. A vyberte si ojetý nebo zánovní vůz za přijatelné ceny. Jako dárek vám přidáme bonus na protiúčet a starosti s prodejem vašeho stávajícího vozu nechte na nás. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Prodejna Honda Velká Chuchle je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda nebo objevte špičkovou akuzahradní techniku Ego, která se naprosto vyrovná motorovým strojům. V Hondě Velká Chuchle najdete i invalidní a seniorské vozíky Selvo. Přijďte se podívat. Prodejna Honda Velká Chuchle.
10: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
11: Ahoj, tady Vašek Noid Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
12: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
13: trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
14: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.

0: Máma od skupiny Lunetic, i tahle písnička v našem vysílání zazní tuto neděli. Na Blaníku totiž v neděli budeme hrát ty nejhezčí písničky věnované maminkám, které budou mít právě v neděli svůj den.
1: Mámo, já teď jsem tu jenom pro tebe.
0: A to není všechno, jedné mámě pošleme tu nejhezčí kytici jejího života. Obří puget od Florea.cz. Možná to bude právě ta vaše, tak poslouchejte Blaník a vše se dozvíte. Za chvíli na Blaníku Michal Penk, Nick Cayman nebo taky Lešek Semelka. A teď k tomu, co dalšího pro vás chystáme na víkend.
2: Stánku na levnou krásu.
3: Víkend s Nedvěry.
4: Na Blaníku pro vás máme další výjimečný dárek.
3: Tentokrát budeme rozdávat vstupenky na letní turné Nedvědi u stánku.
5: Budeme něco srvat.
3: Bratranci Vojta a Honza Nedvědu.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Tak děti, pojďte domů.
4: Ale my jsme doma tady.
5: A je nám tu dobře.
6: Dětské domečky a skluzavky pro malé i velké zahrady děti prostě baví. Jen od Smoby. Smoby.com.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90. A trvanlivé mléko 1 litr s apkou pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
8: Představte si dokonalý trávník. Bez námahy. Autonomní robotické sekačky Stiga pracují sami. Přesně, tiše a s absolutní elegancí. A vy? Vy si jen užíváte volný čas. Stiga. Profesionální péče o trávník bez kompromisů. Více na www.stiga.cz.
9: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
0: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Lešek Semelka na Blaníku, za 6 minut bude 18 hodin. Před námi jsou další zprávy a v příští hodině Michal David. Budou to i Vanastovy věci. Nebo tahle krásná písnička od Tomáše Linky a Fešáků. Jsme Rádio Blaník a dál vám hrajeme hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčík. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
3: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
5: Krásný pohled na vaši zahradu vám přeje Gazebo. Sjezd z E55 Pišoli čtyřkoli. Zahradnictví pro vaše potěšení. www.gazebo.cz.
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Zítra nás čeká oblačno až polojasno, jen ráno může být místy obloha zatažená. Přeháníky už budou jen výjimečně, k večeru se navíc nebe bude dál vyjasňovat. Teploměr ukáže 16 až 19 stupňů. Tolik o počasí, teď už míříme na silnice.
6: Rádio Blaník.
8: Nejvíc pohody
6: a nejvíc českých písniček.
8: Za každého počasí.
6: Blaník za volantem.
7: Na trase z Benešova na Tábor u Votic se stala nehoda. Očekávejte tu komplikace. A pozor si dávejte taky na dálnicích. Na D1 na 14. kilometru ve směru do Brna stojí porouchané auto, tak tam buďte pozorní. Na D5 na 16. kilometru směrem z Rozvadova na Prahu stojí v jízdním pruhu pro pomalá vozidla porouchaná dodávka, tak je nepřehlédněte. A kolonu očekávejte na Pražském okruhu. Poskakovat budete od plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech. Ztratíte okolo 30 minut. Přejeme šťastnou cestu.
9: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
6: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
10: ČNB nezměnila úrokové sazby od loňského května. Evropská komise si žádá další podklady v kauze Čapí hnízdo. Čeští hokejisté se už chystají na Švédsko. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Základní úroková sazba se měnit nebude. Bankovní rada České národní banky dnes jednomyslně ponechala na 3,5%. V ekonomice převažují podle guvernéra ČNB Aleše Michla rizika ve směru vyšší inflace a je třeba zachovat relativně přísnou měnovou politiku. Její další zpřísnění ale nevyloučil.
11: Cítil jsem z diskuze, že řada členů bankovní rady si porechává dveře otevřené, nebo jak to říct, případnému zvýšení úrokových sazeb, pokud by jádrová inflace dále rostla, pokud by se konflikt nestabilizoval, hrozilo by přenesení všech těch dopadů do dalších položek ve spotřební odloži.
10: Základní sazby zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května. Bankovní rada je nezměnila po 8. za sebou. Evropská komise zaslala českým úřadům další dotazy k Babišovu střetu zájmů. Vyplývá to z informací serveru Seznam zprávy. Premiér Andrej Babiš vložil letos v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil střet zájmů. O prodlouženém víkendu nepojede v Praze velká část metra na trase C. Omezení začne mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání už zítra ráno. Dopravní podnik bude modernizovat zabezpečovací zařízení ve stanicích Florence C a Vltavská. Místo metra pojedou náhradní autobusy a speciální tramvajová linka. České hokejisty čeká generálka před mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Už za hodinu zahájí tradiční švédské hry v Ängelholmu. Proti Švédům nastoupí s Dominikem Pavlátem v brance. Ten český výběr doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Na střídačce mu bude krýt záda Josef Kořenář. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tady Martin Ledinský.
0: Moniko, děkujeme a za půl minuty bude 18 hodin.
6: Martin Ledinský
8: na Rádiu Blaník.
0: Přátelé, hezký podvečer, za chvíli to na Blaníku zavoní. Kolegyně Samira totiž prozradí, proč se říká takové té voňavé vodě Kolínská. Do té doby další písničky právě teď. Bára od Kabátů, tak ať se vám hezky poslouchá.

0: Na Blaníku zpěvačka Miley Cyrus. Pěkný večer.
1: Proč se říká, co se říká?
2: Na rádiu Blaník.
0: Dnes dopoledne to s kolegyní Samirou bylo o jedné tradiční pánské vůni. Pokud jste to neslyšeli v premiéře, teď pro vás máme podvečerní reprízu.
3: Proč se Kolínské říká Kolínská? Přestože tímto názvem můžeme označovat kdejakou vůni, ta pravá kolínská voda přišla na svět už v roce 1709 a zavede nás kam jinam, než do Kolína nad Rýnem. Totiž jeden italský parfumér, který si tam vytvořil nový domov, na počest města takhle parfém pojmenoval. Založil tam taky parfumérskou společnost, která je nejstarší na světě a funguje dodnes pod vedením už 8. generace. A pokračují ve výrobě původní kolínské vody podle receptury, která dodnes zůstává záhadou. Ve své době ale dodával parfémy pro všechny evropské královské dvory. A právě konkrétně touhle se kdysi polévala jak Marie Terezie, tak třeba i Napoleon Bonaparte, ruský car Alexandr, ale i třeba spisovatel Oscar Wilde nebo Marlene Dietrich. Poznáte ji tak, že má na sobě rudé tulipány, což ve své době byla značka exkluzivity a znamenalo to, že si tuhle vůni nemohl dovolit každý. Běžný zaměstnanec by na ně totiž vydělával klidně i půl roku.
2: Proč se říká, co se říká?
1: Na rádiu Blaník.
0: A teď už na Blaníku další písničky. Za chvilku Mr. Big, Marika Gombitová a právě teď Vanastovy věci.

Mr. Big na Blaníku, za 6 minut bude 6:30. V pražské zoologické zahradě můžete nově vidět mláďata kapibar. 7 mláďat tohoto největšího hlodavce se tam narodilo v pondělí. A to jako dosud nejpočetnější vrch v historii pražského chovu těchto zvířat. Vidět je můžete ve výběhu v dolní části areálu, kde sdílejí prostor s mravenečníky velkými. Tak jestli ještě nevíte, kam o prodlouženém víkendu, můžete zavítat třeba za kapibarami a dalšími zvířaty. Řádky do pražské zoo. Radio Blaník. Za chvíli na Blaníku Tomáš Linka se skupinou Fešáci, Fun Factory nebo Helena Vondráčková. A co se bude na Blaníku dít v neděli? Bude to konkrétně 2. květnová neděle, takže té

0: si věděli rady. Kdo ti něžně první pár pod obouval? Pojďte jim za to všechno s námi poděkovat.
1: Na Blaníku budeme celou tuto neděli hrát ty nejhezčí české písničky věnované maminkám.

0: CZ. Den matek na rádiu Blaník.
1: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
2: Izomat stavebniny.
3: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda, trvalá baráda.
3: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
5: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Vaše Toyota.
8: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
9: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
10: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posykat, nemakat. Máte právo odpočívat, protože není čas zemřít. Robotické sekačky Husqvarna a Stihl na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
11: Halo, halo! Zahradnictví České zemědělské univerzity v Jevanech vám nově otevírá brány i v neděli. Budeme na vás čekat od 9 do 15 hodin a to celou hlavní zahradnickou sezónu až do 10. května. Najdete zde vše pro zkrášlení vašich zahrad. Ano, slyšíte dobře. Až do 10. května je otevřeno v zahradnictví Jevany i v neděli. lesy.czu.cz.
12: Chcete realizovat svoji vysněnou zahradu? V Natura zahradním centru se postaráme o vše. Od 3D návrhu až po kompletní realizaci. Nabízíme široký výběr rostlin i stromů. Objednejte online nebo nás navštivte na prodejně, kde vám rádi pomůžeme s výběrem. Najdete nás v Petrovicích u Benešova nebo online na našem e-shopu www.naturacentrum.cz. Natura zahradní centrum. Místo, kam se budete rádi vracet.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
16: A jaké?
15: Alfa křížovky, ty s duhou.
16: A s ptákem.
15: Najdete na levnekřížovky.cz.
16: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
15: Mua.
17: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: Helena Vondráčková na Blaníku a právě Helena bude koncem května zpívat i na našich 27. narozeninách. Konopiště je už sice vyprodané, ale i přesto je ještě možnost se na tuhle velkou hudební událost dostat. Pokud jste si nestihli koupit vstupenky a chcete v sobotu 30. května s námi na Konopišti být a slavit 27. narozeniny Rádia Blaník, máte stále šanci. A možná vás to nebude stát ani korunu. My jsme tady totiž pro vás poslední vstupenky schovali a už brzy je budeme rozdávat v našem vysílání. Tak pozorně poslouchejte Blaník a víte co a jak.
1: Koncert pro všechny bezva lidi.
2: Ale 27. narozeniny Rádia Blaník.
3: Generálním partnerem narozeninového koncertu Rádia Blaník je Leko, česká rodinná firma. Ochutnejte naši šunku z vonasku a další speciality na Konopišti a užijte si tak skvělý den. Leko, žijeme s chutí.
4: Nezapomenutelná atmosféra Konopiště s hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
0: Za chvíli na Blaníku Monika Absolonová, Erik Carmen a nebo taky Ilona Čáková. No a od 7 tu pak budou písničky na přání. A pozor, na Blaníku se stále proplácí vaše účty.
2: Petr platí vaše účty.
1: Velká hra o velké peníze, které vám rozdáváme každé všední ráno.
5: Uvidíme, třeba to budete mít v dubnu zadarmo. Když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Olympik.
5: Je to tak? Takže dubnovou splátku platíme my. Ten tablet jste možná měla zadarmo, když nám řeknete, kdo dospíval na Blaníku.
6: Ludka Bílák.
5: Je to tak? Takže 7290 korun za tablet.
6: Děkuji moc.
2: Co byste chtěli od nás proplatit?
1: Napište nám to, pošlete v SMS na 603 118 118 a po...

0: přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás, protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
6: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovná.

0: života prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
1: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Chce se mi těsnit. Komu se chce těsnit? No mě ano, ale já to neutěsním, já ne. Ale Aditek, ten těsní hned. Aditek, to jsou gumová těsnění, pryžové desky a veškeré těsnící profily. Aditek G jako guma. Aditek.cz.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.

noci panuje sníh, ani stopa po lidech. Ta samota království měl,

0: Ilona Čáková na Rádiu Blaník, za 2 minuty bude 7. A před námi jsou písničky na vaše písemná přání. Mezi 7. a 8. Karel Gott, Být stále má, Lucie Vondráčková. Vybrali jste třeba taky Babiho Daňka a spoustu dalších krásných písniček. Na Blaníku vám hrajeme hezky česky.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Noční teploty klesnou k 11 až 6 stupňům na jihu a jihozápadě Čech, místy až ke 3 stupňům Celsia. Ojediněle se mohou objevit i přízemní mrazíky. V severní polovině území se během noci místy objeví přehánky, na Moravě a ve Slezsku ojediněle i bouřky. Kránů se mohou sem tam vytvořit mlhy. Zítra přes den už vykoukne sluníčko, obloha bude oblačná až polojasná a přehánky čekejte jen výjimečně. Nejvyšší teploty se dostanou na 15 až 21 stupňů, na severu Čech se budou pohybovat kolem 12 stupňů Celsia.
1: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
2: Veselé barvičky jara.
1: Akce platí do konce června.
2: Navštivte a dost barvy a jste v pohodě.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Svět se mění tak rychle, že plánovat na 5 let dopředu je občas sci-fi. Tak proč byste se na tak dlouho měli vázat u auta? V Lenner Motors chápeme, že potřebujete dýchat. Proto u nás najdete operativní leasing klidně jen na 6 měsíců nebo na rok. Prostě auto na dobu, kdy ho skutečně potřebujete. Žádné zbytečné závazky. Objevte svobodu s Lenner Motors. Vaše nové auto čeká na www.lennermotors.cz.
6: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
1: Martin Ledinský
7: na Rádiu Blaník.
0: Odbyla 19. hodina, přejeme krásný čtvrteční večer. Začínají písničky na přání, takže teď vám budeme celé 2 hodiny hrát to, co se vám líbí. Svá přání nám můžete posílat s dostatečným předstihem přes speciální formulář. Najdete ho na našich webových stránkách radioblaník.cz v kontaktech, kde stačí kliknout na písničky na přání. Dnes má svátek Stanislav, tak z Blaníku přejeme všem standům všechno nejlepší. Za chvíli první vaše přání, váš první vzkaz, první písnička, kterou jste vybrali, ale teď už pro vás máme inzerát od skupiny Krištof, tak ať se vám hezky poslouchá.
1: Písničky na přání.
7: Na Rádiu Blaník.

0: Na Blaníku skupina Krištof a před námi je první vaše dnešní přání, Karel Gott a Být stále mlád. A písničku vybrala paní Marcela z Českých Budějovic. Přání pro dědu do Horních Chrášťan. Na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti dědečku svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Věk není to, v čem pozná se stáří, když tvé oči stále září. Přijmi naše blahopřání, nechť plní se tvé sny a přání. A to naše shrne věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. Krásné narozeniny přejí Marci s Milošem, Jéňa s Tereskou a pravnuci Kubík a Maty.
1: Písničky na přání. Na rádiu Blaník.

0: Na Blaníku Karel Gott a teď už Lucie Vondráčková, píše Radka ze Zdemyslic. Milý Blaníčku, zahraj prosím písničku pro Standu k jeho dnešnímu svátku. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí přejí Radka, Lucka, Vojtíšek a chlupáči Charlie a Teddy. Máme tu přání, které došlo taky z Chlumína u Kněžmosta od Hany. Naší vnučce Kristýnce Lukové z Nespek přejeme k jejím dnešním 18. narozeninám hodně zdraví, úspěchů ve škole a splnění všech přání. Babička s dědou a strejda Pavel.
1: Rádio Blaník. Hrajeme vám

Na Blaníku posloucháte písničky na přání a teď je před námi Holubí dům od Jiřího Schellingera, napsala Marie z Otmarova. Zahrajte prosím písničku pro mého manžela Stanislava k jeho svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví a krásný den přeje manželka Majka. Mám tě moc ráda.

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Konečně ticho. Vaše mysl se zastaví. Vůně okolních lesů vás pohltí a zvědavost vám nedá vydechnout. Tudy prošly dějiny a středověcí architekti zde zanechali podpis, který nás fascinuje po staletí. Karlovarský kraj. Země zážitků, příběhů a přírodních krás.
6: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo, v severní polovině území se místy objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. K večeru se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník a zdraví vás Martin Ledinský. Je pátek 8. května, státní svátek, den vítězství a vzpomínkový den na ty, kdo ztratili svůj život během druhé světové války. Narozeniny dnes oslaví například organizátor kulturních a zábavných akcí Václav Kočka starší, je mu 85 let, dále herečka Jana Boušková, té je 72, oslavencem je taky herec Otakar Brousek mladší, tomu je 69 let, narozeniny má dnes také modelka, moderátorka a herečka Iva Kubelková, její 49 a oslavencem je taky španělský zpěvák Enrique Iglesias a tomu je 51 let. Oslavencům přejeme z Blaníku všechno nejlepší a tady jsou další písničky.

0: Milník.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Deník počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo, v severní polovině území se místy objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. K večeru se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Blaník.
1: To nejsou jen české písničky a pohodoví moderátoři.
0: Blaník je i bezva práce.
1: Najděte si na našem webu práci, která vám bude dávat smysl a přinášet radost.
0: Jednoduše, rychle a přehledně.
1: To je bezva práce na stránkách radioblaník.cz.
0: Bezva práce.

0: Rádio Blaník. Očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno, je pátek 8. května, dnes je státní svátek Den vítězství a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Dnes se koná charitativní akce Běh pro válečné veterány okolo republiky na podporu Vojenského fondu solidarity. V 9:30 dopoledne startuje akce Vysoká brána. Symbolicky otevírá brány Rakovníka turistům v nové návštěvnické sezóně. Den vítězství na úzkokolejce v Jindřichově Hradci začíná na nádraží ve 9:45 dopoledne. Areál Klínovec zahajuje letní sezónu na svém trail parku. Prohlídky s princeznou na zámku Stekník začínají v 10:30 dopoledne. Děti se odlehčenou zábavnou formou seznámí nejen z historií zámku. Dnes se také koná brněnský majáles. Vystoupí například Ben Kristovao nebo Činasky. Zámek Valtice hostí dvoudenní výstavu Valtické vinné trhy. A v Novém Jičíně se koná slavnostní otevření pump tracku, tedy překážkové dráhy pro jezdce na kolech a koloběžkách. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až zataženo, v severní polovině území se místy objevují přehánky, ojediněle také bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 stupňů. Páteční obloha bude oblačná až polojasná, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji pouze na horách na severu. K večeru se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 15 až 19 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
3: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
4: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
5: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
6: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
5: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
7: A mají tam třeba i dětský kolečko?
6: Jasně, dětský nářadí a hračky, grill a solární lampičky pro mě a pro tátu autokosmetiku. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
8: Mat. Ten obchod mám rád.
9: Nadechněte se a ochutnávejte plnými doušky. Tam, přímo u pramene, kde příroda nabízí své bohatství. Kde šikovní lidé tvoří prostředí pro vaše zážitky. To je Karlovarský kraj. Gastronomie, léčivé procedury, přírodní krásy a nekonečné zřídlo kulturních akcí.
10: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz